To byl George Duke, Shine On. No, když si prolistujete vídeňský telefonní seznam, tak zjistíte, že minimálně třetina jmen pochází z Čech. Tak třeba Prohaska, Sobotka, Havelka a to je dokonce i slavná kavárna, nebo Holub, jako Manfred Holub. No a asi by se divil, kdybych se ho zeptal, proč se nejmenuje třeba Taube. No nic, skvělý hitmaker a od něj dnes opět v dialektu. I was nicht, wo sie sind, tedy spisovně ich weiß nicht, was es ist. Nevím, co to je, tedy já vím, to je název písničky, pak Imagination a So Good, So Right. A na začátek Eddie Huntington a Hey, Señorita. Taneční party, hity i rarity s Pavlem Bártou.

No a teď tři slíbené songy na jedno téma, a to téma zní ti, co přespívali sami sebe. Tahle modní vlnka vznikla kolem roku 1987 až 8 a mnoho zpěváků tak oprášilo svoje dřívější hity a obléklo je do nové aranž. No a mně se hodí, že ty původní verze byly po dekádách, tedy postupně od 60. Petula Clark a Downtown. Ze 70. přijde Tina Charles a Dance Little Lady Dance. No a nakonec New Order a Blue Monday. První verze totiž vznikla roku 1983, a to bez úspěchu. Verze, co poběží hitparádový úspěch z roku 1988. Teď už ale Petula Clark.

0: No a teď Rick Astley koncertuje dodnes a dokáže jako teď před měsícem vyprodat londýnskou O2 arénu do posledního místečka. Kamarád tam totiž byl a poslal mi videa. Úžasné a zpívá stále skvěle a dokonale. No, my si dnes od něj pustíme Maxáč. Ne tolik hraný, ale podle mého mínění je o to lepší. A ten název toho Maxáče je My Arms Keep Missing You. A tady je.
1: Maxi from the 80s.
2: Stock Aitken Waterman Productions.

0: Bernard Edwards a Neil Rogers, skvělí producenti skupiny Chic a hit I Want You Love. A pod námi ještě jedou Gypsy and Queen a jednoduše Love. Musíme končit, ale party na Music Only skončí až vedle v noci a v noci i zítra tady bude Kuba Melín. Startuje taky v 8, no a nebo Martin Svátek v další dny a já zase za týden a dokonce ještě Chi Lights a Me and You, pak Finzi Contini a The Name of Love a jako definitivní tečka z Itálie Claudia Mori a Il Principe z roku 1983. Mimochodem, roky 82 a 83 jsou moje nejoblíbenější. To jen tak bokem. Užívejte jara, mějte se moc fajn. Tak to vám přeje Pavel Bárta. Tady už jsou Chi Lights.
1: Disco hity i rarity non-stop.

Hezký a příjemný večer, milí posluchači, vlastně v pozdní noci v hodině mezi psem a vlkem vítá vás starý pes, co hraje jazz. Máme jaro v plném rozpuku, tak si dáme něco písní milostných, ale to jen tak okrajově. Hlavně si dáme Jiřinu Salačovou a sestry Alanovi, protože tato se narodila 14. května 1920 v Terezíně, významná česká zpěvačka a členka vokální formace sester Alanových. 3 minuty hudby, to je taky dobrý.

Jak vzniklo těleso formace hudební, tedy sestry Helenovy, to už jsem tady kolikrát říkal, tak nechci vás zdržovat opakováním, ale hlavně teda bych se zmínil, jaký měli ten základ, ten fundament, ze kterého vycházeli. V té době byly velice módní sestry Andersovy, Andrew Sisters, tak si je taky pustíme, ono je to úplně skoro stejný a jak si myslím, tak sestry Helenovy byly stejně dobrý jako sestry Andersovy a naopak Andersovy sestry byly stejně dobrý jako sestry Helenovy. Což takhle hovořit o lásce? Moralisté mohou pozvednout varovně prst a když se o tom jenom mluví, tak o nic nejde, že jo?

A málo kdo ví, a to jsem chtěl jenom zmínit, že Jiřina Salačová, mimo teda studia konzervatoře a začátku v Kýnově pěveckým sboru dětským, tak studovala taky knihkupectví. To je zajímavé, to byla jistě sečtělá. A píseň má tě potěší. To je titul další skladby. Já osobně rád poslouchám Jiřinu Salačovou i třeba Alanovy sestry. O tom žádná.

Když to takhle posloucháte, jako já teda musím, že jo, prostě v tom rádiu, tak zjistíte, že velice často nemá, a jak teda sestry Alenovi, tak Jiřina Salačová včetně, nemá takový ty prvoplánový řachačky, jo, prostě tam je to propracovaný aranže a je to také neobvyklé, podaný ta píseň, já to fakt se mi to líbí, jo, já si myslím, že jak Jiřina Salačová, tak sestry Alenovi byly velký umělkyně a Láska opět bude na řadě. Láska se mi vyhýbá, sestry Alenovi, no máme květen, když se někomu vyhýbá láska, to je taky dobrá věc, jak kdy, že jo? Někdo na tom dokonce i vydělá, jo?

Teď si dáme Jiřinu Salačovou solo s orchestrem Karla Vlacha, jmenuje se to, říkej mi to prosím potichoučku, to je notoricky známá věc. Jo, je to taky milostná záležitost v podstatě. Když si představíte, když dva spolu kráčí pod večerním parkem ruku v ruce, dostaveníčko mají, jak se říká, jak říkáme vyzdělanci, že jo. Tak přece se nebudou na sebe řvát jako na lesi, jo, to je taky pravda, no, je to hezký.

Jinak taky i orchestr Karla Vlacha, jo, to je taky pojem, že jo, to nemusím tady rozvádět. Jestli jste pozorně poslouchali, tak jste si mohli všimnout jednom úseku této skladby. Já mluvím kniha, to je hrozný. Tak jste si mohli všimnout v jedné chvíli, teda by to řekl lidově, docela hezký basy tam. Jako kdyby měla malinko už našlápnuto do bebopu, jo, ale to jen tak ryze můj dojem, mohu se mýlit. Tak ráda tě mám. Jiřina Salačová a opět orchestr Karla Vlacha.

No tak když máte někoho rádi, tak je to jasný, že jo, to není třeba rozvádět, notabene v květnu. Já jsem se tady zmínil o tom Vlachově orchestru, extra třídě naprosto, já si myslím, ne, že bych vám nutil nějaký svoje názory, já bych se nedovolil, ale jednoho Vlacha Karla bych tady měl solo, mnohokrát to už ve Staromsu bylo a já si to nikdy nemůžu odpustit, letu krásnou verzi St. Louis Blues ze začátku 50. let. O to cennější, když víme, jaký hrůzy se natáčely ve studiích Československého rozhlasu na začátku let 50. Přiložte ucho. Tentokrát Karel Vlach, solo, bez sester Alanových ani Jiřiny Salačových.

Chtěl bych říct, jo, kam se hravou big bandy zvučných světových men. No a aby zase nebylo tak samý posvícení, tak pochopitelně nesmí chybět rubrika do jazzu, ne, je to zákeřný, to je přepad ze zálohy, ale dneska to nebude zase tak moc strašný, v podstatě ani moc to nebude nějaký takový, jako víte, znáte to, jak to dovedu v téhle rubrice, ale spíš to bude pořád toho swingu více méně se budeme držet. Budou to opět Alanovy sestry a bude to, nebudete tomu věřit, jo. Bude to zaječí pacička. To je taková rozšupovačka lidového typu, něco jako sokolíci, jo. U nás na venkově, jo. Vždycky lidi lezou na stoly při sokolíkách a hulákají prostě ruce, takhle řvou ty refrény. A i ženský, jo, to jako chran pambu, jo, to i tak. A jednou já si pamatuju za svý hudební éry, nějakým, na svatbě to snad bylo, já nevím, proč se hrálo, ale myslím, že to byla zrovna svatba. Přišla paninka, decentní, mladá, fešná, sympatická, pohovořili jsme trochu a ona povídá, Jeníčku, dej tam sokolíky a jdu na stůl. Jo, to je dobrá věc. Tak si poslechneme píseň tohohle typu, zaječí pacičku, v dnešní rubrice do jazzu ne.

Jinak jako člověk, který často stával na pódiu a vytvářel tu zábavu, tak můžu snadno dosvědčit, že tohle to nejde dělat všude. Tak u nás na venkově možná, ale v nějakom Nobel podniku s klavíristou, decentním, tlumený světlo, závěsy, boxy. Tam byste asi na stolech stát nemohli, to byste byli zřejmě šupito presto vyvedení ochrankou. Ale my si dáme něco docela zajímavého z archivu svého bohatého. Jsem tady vybral R.A. Dvorskýho a sestry Alanovi Soumrak. Jinak tady jsem zapomněl v téhle minulý skladbě v té pacičce zaječí, co má štěstí největší. Tam vlastně dělali v podstatě křoví Arnoštovi Kafkovi, ale tak dobrý. Tak to je R.A. Dvorskej a Soumrak sestry Alanovi včetně.

Při vší úctě teda k Eduardu Horskýmu, tak mám takový dojem, že tady Drobátko vykrat Járu Velinskýho a vlastně zpět, beru zpět, co jsem řekl a říkám, co jsem neřekl, nebo jak to bylo v tom filmu. On to od Velinskýho je, je to v podstatě původně tramská písnička. Tady spíš to vypadá na to, že Jára Velinský Drobátko vykrat sám sebe, ale to je přípustný, to se může o tom žádná, protože pořád tam slyším, že na západ je cesta dlouhá, jo. Zbytečná, marná je touha, ale tady je to jinak modulovaný, ale dobře, no, stane se. Dáme si Šumění deště, protože jak na jaře ohledně počasí, taky není všechno dvakrát OK, ani v lásce pochopitelně. A na jaře taky v květnu obzvláště. Často vás překvapí přehánka, u nás na Vysočině i sněhová. To jsou ty vpády studeného oceánského vzduchu. To není předpověď počasí, je to pořád o hudbě. Tak teda jakože, ačkoliv teda zní Šumění deště, i tak je to romantický.

říkáš mi v tanci kapek, mám tě rád. Plouváme spolu po bulvárech spící a jen náš krok

Krásný večer jsme zažili se sestrami Alanovými i s Jiřinou Salačovou, čím jsme se rozloučili písničkou Tak jako sen, to už je z 50. let. Jinak Jiřina Salačová obdržela v roce 74 na bratislavský Liře, nebudete tomu věřit, dokonce ocenění za velký přínos československé populární a taneční hudbě. V 84. o 10 let později měla možnost prožít velice hezký comeback, taky vystupovala s Linha Singers, ne, s Pánkovcema mám takový dojem, sorry. Ještě bych chtěl říct, no a na závěr ještě informaci, do vokálně hudebního nebe odešla 8. ledna v roce 1991. Tak tedy, milí posluchači, já vám děkuju za poslech, mějte se fajn a při příštím starém psu, co hraje jazz, při dobrých jazzových melodiích, naslyšenou.

0: Color music.
1: The best music.

Vzpomínky je to nejhezčí, co nám zbylo. Posloucháte vysílání pro pamětníky v černobílé kvalitě.

klonikonopí.cz, klonikonopí.cz, klonikonopí.cz. Takže už pamatuješ, kam v Praze i online na perfektní CBD květy, kapičky či mastičky. Jestli ne, tak mazej na stránky partnera pořadu firmy Klonikonopí a přesvědč se sám, že konopí může dávat smysl. Konopí zdar, konopí čus a

Tram tadadá. Přátelé, počasí opět jako na houpačce, ale nabídka obchodu klonikunov.cz je standardně lepší a lepší, proto nakupni sebe i svou náladu CBD kapkami Sunshine nebo jaro kvalitně rozespy s konopným olejem Moonlight či Nirvana. Obchod Klonikunopí pro vás dováží top květy z celého světa od Ameriky a Švýcarska až po nejlepší český indury. Jo a jestli nevíš, jak obdarovat svého blízkého, koukni na nové přírodní RAV, čten RAW mastičky, který potěší úplně každýho. Naděl si dávku pohody a objednávají u partnera pořadu firmy Klonikunopí v obchodě, kde konopí dává smysl.

posléze si otevřu pivečko a mám tady doporučený výborný film Prey, francouzský, kde hraje Peter Sellers. Film je z roku 1968 a jmenuje se Večírek. Tak uvidíme, příště vám podám zprávu.

poslední skladbičku, která to jakoby trošku nakopne, aby jsem vás takzvaně naladil. Radio Color, hudba všech barev.

tramtadada. klonikonopi.cz, klonikonopi.cz, klonikonopi.cz. Takže už pamatuješ, kam v Praze i online na perfektní CBD květy, kapičky či mastičky. Jestli ne, tak mazej na stránky partnera pořadu firmy Klonikonopí a přesvědč se sám, že konopí může dávat smysl. Konopí zdar, konopí čus a nezapomeň čekovat nové slevy na www.klonikonopi.cz. Tram

0: Dámy a pánové, přivítejte zde frenetickým potleskem jednoho z nejlepších showmenů, kouzelníků, ale hlavně zpěváků v celé Evropské unii. Našel si čas a bude tu dnes s vámi. Poprosím o potlesk ve stole. Přichází nejraketák Romeo Ondráček. Užijte si show a klidně se můžete fotit s Romanem. Jedno foto stojí 15 €.
1: A já už jsem ve stoje. Už stojím. Sám jsem se přivítal. Takže dámy a pánové, máme dneska čtvrtek a taky neděli odpoledne. Protože tato hodinka se bude reprízovat právě v neděli od 16 hodin. Takže dneska má svátek Monika. Tak všem Monikám přeju jenom to nejlepší a krásný den. A dneska pojedeme takovej popík. Tady jsou Aha, The Blue Sky.

Tak to byly Aha a Blue Sky, protože dneska bude opravdu krásný modrý nebe. Bude hezký den, tak si ho užijeme společně. You can dance. Dneska pojedeme takovej výběr popíku. Tady je ABBA Dancing Queen. To je pro všechny Moniky.

hezky se to i rýmuje. A teď si dáme Alan Parsons Project, Don't Answer Me, na nic se mě neptej. Jenom chci říct, že včera jsem měl trošku nervy z hokeje, když jsme hráli s Itálií, ale poklona italskému brankáři, ten byl fakt výborný. A nakonec jsme vyhráli 3-1, takže zaplať pánbu za to. No uvidíme, jak budeme hrát se Slovenskem. To mě zajímá, v sobotu to bude pěkný mejdan.

Tak to byly Alan Parsons Project, Don't Answer Me. A teď se podíváme zase na chviličku do Německa. Podíváme se za kapelou Alphaville a Big in Japan. Jo, to by se vám po ránu mohlo líbit. Já to vždycky trošku zkouším, co by se vám mohlo líbit. Ale mně se to líbí. Tak doufám, že i vám.

Back in Japan, tak to byly Alphaville. A protože to Japonsko mě trošku zaujalo, tak teď si dáme Aneku a její hit Japanese Boy. Tyjo, dneska jedeme popík. A mám radost, protože sami mi píšete, že jsou to pecky a že to je dobrý výběr. Tak Aneko, rozjeď to.

Easy Japanese Boy. Tak to byla Aneka na Color Music Radio. A teď si dáme výbornou věc. Annie Lennox a All Green mají krásný duet.

Somewhere in my heart. Tak to byla grupa Aztek Kamera. My máme 7 hodin 28 minut a ti z vás, kteří to poslouchají v neděli, tak máme 16 hodin a 28 minut. Tak všem vám přeju krásnou neděli a taky krásný čtvrtek. Tady jsou Bad Boys Blue, Come Back and Stay.

Horečka sobotní noci, tak to byly Bee Gees. Vždycky, když je slyším, tak je samozřejmě kluky vidím, ale nejvíc vidím Johna Travoltu, mého oblíbeného Johna Travoltu. Tom to byl výborný a muzika taky skvělá. Tak, tady jsou Bell Stars, Sign of the Times. A ještě vás čekají třeba Bonnie M, Break Machine, Bros, Bugs Face, CC Catch. Tak si to užijte jak ve čtvrtek, tak i v neděli.

0: Sign of the Times. Tak to byly Bella Stars. A už slyším začátek Bonnie M, ano, už tam
1: She's crazy like a fool.
0: Bye bye daddy cool. A v sobotu se chystáme opět naše celá parta do Lucerna Music Baru, protože Kuba Melín bude hrát. My budeme tančit, takže si užijeme hezký mejdánek. A vám přeju, abyste taky žili naplno. Protože koukám na internet, na ty zprávy a to je prostě jedna zpráva za druhou naprosto negativní. Takže vám ani nemůžu nic říct. Čekal jsem, že tam bude aspoň zpráva nějaká o hokeji, ale ani omylem.

Tak to byly Boniem, Derry Cool, jejich opravdu velká flákota. A tady jsou Break Machine, Street Dance. Ano, tančit na ulici je nejlepší.

Street Dance Break Machine na Color Music Radio. Dneska ve čtvrtek 21. května. A samozřejmě, protože repríza tohohle pořadu bude v neděli, tak v neděli vám přeju taky krásný odpoledne. Doufám, že si užíváte muziku. Tady jsou Bros.

Takže dámy a pánové, hlavně teďka dámy, dneska mají svátek Moniky, tak všem Monikám ještě jednou přeju všecko nejlepší. Zítra bude svátek slavit Emil, takže všem Emilům popřejeme taky. No a tohle je moje poslední dnešní věc, CC Catch, Heartbreak Hotel. Tak si užívejte, jak jsem říkal už dnes několikrát, hezký čtvrtek a taky krásnou neděli odpoledne. V neděli má být dokonce až 29 stupňů. Tak se na to připravme. Mějte se moc fajn a bylo mi zase s váma taky moc fajn. Ahoja.

0: Music Radio.
1: Music Radio.
2: To byla famózní a skvělá show.
3: Ahoj, tady je Roman. Každý všední den od 7 hodin do 8 hodin

akce, která má název Skate Sound, bude tedy vypadat jako letní akce. Ano, přátelé, chystám se do Hradce Králové, tam proběhne právě zmiňovaná akce, kde bude mistrovství tedy České republiky v minirampě, ale zároveň taky spousta aktivit, jako je třeba breakdance, graffiti, DJing a spousta dalšího, skateboarding samozřejmě. Takže pokud ještě nemáte plán na tenhle víkend, za mě rozhodně doporučuji pátek i sobota Skate Sound. Má být krásný počasí, tak to nám to hezky vyšlo. To jsou informace pro víkend, protože se nám blíží nezadržitelně. Řekli jsme si, komu poblahopřát, co je za datum, za den i kolik je hodin. Já doplním, že nás dneska čekají dva hudební sety. Ten první už odstartoval věcí o Tribe Called Quest, The Space Program. No a v tomhle rytmu, hip-hopovém rytmu, budeme pokračovat i nadále v té první části. V té druhé části, jelikož je dneska čtvrtek, se podíváme na breakbeat. Ano, čtvrtek zlomený tak, že by ho ani Sádra nespravila. To je pravidelná záležitost mezi 9. a 10. hodinou, tedy tady u nás na Koloru. No a nejen breakbeat, ale taky důležitý je říct, že to budou novinky z posledního týdne. Tak plán je jasný, ještě doplním, že rubrika Frikolora Infos i dnes přijde před 9. a v repríze před 10. hodinou. A teď už se pojďme věnovat muzice, to je totiž to nejdůležitější, co vám tady můžu naservírovat. Dobrý ráno vám všem na Color FM, přeje DJ Friky.

Posloucháš Color Music Radio, pořad Freecolor, za gramce má mikrofonem DJ Freaky, časomíra tady ve studiu ukazuje 43 minut po 8 hodině a my pokračujeme v krasojízdě, další Redman.

Jdeme do finále, minimálně té první části. Tohle byly Funk the Beast, teď už DMX, jeho intro, kterým je vlastně outro, protože první část pořadu Freecolora je u svého konce. Za chvíli nás čekají Freecolora Infos. Dobrý ráno ještě jednou vám všem při poslechu pořadu Freecolora.

0: Tak ještě jednou a snad líp, posloucháš Color Music Radio, pořad Frikolora, za gramcem a mikrofonem DJ Friky. Časomíra tady ve studiu ukazuje 58 minut po 8 hodině a já mám pro vás stejně jako vždycky informace o dnešním dni a taky o tom, co nepodstatného napsali internety. Nejdřív ale k tomu dnešnímu datumu, je 21. května, je čtvrtek a svátek nám slaví Moniky. Stejně jako obvykle i dnes mám pro vás doplňující informace o tom, že se nemusíme bát, protože i dnes počasí bude a meteorologové nám pro dnešní den slibují převážně jasno nebo polojasno, ojediněle by mohlo být také zataženo. Ale v tuhle chvíli je to ještě méně než po ránu, takže to vypadá, že opravdu nás dnes čeká krásný slunečný den. Tak to slibují meteorologové. Pojďme se podívat na to, jak by to mělo vypadat s počasím, tedy teplotama. Ty by po ránu měly být 9 až 13 stupňů nad nulou. V odpoledních maximech potom můžeme očekávat teploty kolem 22 až 25 stupňů. K večeru se ochladí na 16 až 19 a přes noc 9 až 14 stupňů nad nulou. To jsou informace o počasí pro dnešní den. Víme, komu poblahopřát, co je za datum, za den i kolik je hodin. No a já jsem to zmiňoval, ta teplá fronta opravdu přichází a zítra slibují, že by mohlo být až dokonce 29 stupňů a mělo by se ještě oteplovat, tak uvidíme, jestli budou opravdu takovýhle hitsparády. To je předpověď počasí pro dnešní den a krátkej pohled do budoucna. Teď už informace z internetu, který ani dneska nepotřebujete, nechcete a neměli byste vědět. No a jako první je tady informace, po narození dítěte přichází prý tvrdá zkouška vztahu. Mnoho párů ji podcení. Po narození dítěte se často nezmění jen denní režim, ale samotný vztah s partnerů, kteří ještě nedávno spontánně vyráželi na večeře nebo trávili večery spolu, se během pár měsíců stávají unavení rodiče, řešící spánek, povinnosti a každodenní provoz domácnosti. Mnoho párů pak překvapí, že rodičovství nepřináší jen pocit štěstí a blízkosti, ale i frustraci nebo pocit odcizení. Představa rodičovství bývá často spojená s pocitem větší blízkosti, stability a naplnění. Páry si představují společné výlety, první úsměvy miminka nebo pocity, že se jejich vztah ještě více prohloubí. Ostatně právě tak dnes rodičovství často působí i na sociálních sítích. Obraz šťastné rodiny plné harmonie však bývá od každodenní reality často dost vzdálený. Vedle radostných momentů totiž přichází i měsíce nevyspání, stresu a téměř tedy nepřetržité péče. Náhlá změna životního rytmu dokáže zasáhnout i vztahy, které dřív fungovaly bez větších problémů. No a proč vztahy po dětech narážejí na realitu? Dlouhodobé zahraniční studie ukazují, že po narození prvního dítěte u mnoha párů klesá vztahová spokojenost. Podle výzkumu Goethe institutu zažije pokles vztahové spokojenosti po narození dítěte až dvě třetiny párů. Jedna z největších analýz sledovala téměř 6 000 lidí a potvrdila, že první roky rodičovství bývají pro partnerství výraznou zátěží. No a my pokračujeme dál. Další informace, kterou tady pro vás mám, se týká automobilů. Po zimě může být vaše auto časovaná bomba. Které díly odcházejí nejčastěji? Zima dá autu zabrat víc, než se může na první pohled zdát. Mrazy, vlhkost, cůl na silnicích, rozbité vozovky a časté krátké jízdy se na technickém stavu vozu podepisují postupně. Právě na jaře se pak často ukáže, které díly zimní provoz zvládly bez problému a které jsou na hraně životnosti. Zima zanechá stopy i tam, kde běžně tedy vy nevidíte. Během zimních měsíců pracuje auto v podmínkách, které nejsou pro techniku nijak příjemné. Podvozek bývá první na řadě. Geometrie kol rozhoduje chování auta i životnosti pneumatik. Pneumatiky a disky potřebují víc než jen přezutí. Brzdy po zimě často potřebují důkladnou kontrolu. Sůl a vlhkost urychlují korozi a mytí podvozku má po zimě skutečný význam. Antikorozní ochrana se vyplatí také řešit včas. Klimatizace by neměla zůstat bez povšimnutí a chladící systém čeká s příchodem tepla větší zátěž. No a kdy je návštěva servisu opravdu vhodná, tak prevence je levnější než velká oprava. No a poslední informace dnešního rána. Instruktor zdravotníků předváděl infarkt a přitom ho skutečně dostal. Studenti si mysleli, že je to vtip. Zdravotnický instruktor z amerického státu Wisconsin chtěl názorně předvést příznaky infarktu, ale přitom jej skutečně dostal. Studenti však přes počáteční nejistotu zareagovali naprosto učebnicově a dokázali jej udržet naživu. 72. Karl Parps pracuje již řadu let jako zdravotník a dokonce vede kurzy pro další adepty toho na nejvýše záslužného povolání. Na jednom takovém přednášeli na konci letošního března ve Fox Valley Technical College ve wisconsinském městě Appleton. A zpočátku vše probíhalo jako obvykle, pak však chtěl studentům názorně předvést typické příznaky infarktu a infarkt sám dostal. No, to byly informace, které jste nepotřebovali vědět, teď něco, bez čeho bych se neobešel, a to zní vždycky stejně, tedy že parťákem pořadu Frikolora není nikdo jiný než Mad Finger Games, tvůrci her, co baví celý svět. Taky vše pro pěstování pod umělým osvětlením firma growshop.cz, no a s technologiema tady ve studiu pomáhá firma Prodence, distributor zvukový, světelný a DJský techniky. Je 9:04, dáme si rychlej reklamní blok a za chvíli opět muzika. Posloucháte Color Music Radio, pořad Frikolora, dneska je čtvrtek, čeká nás čtvrtek zlomenej tak, že by to ani zpráva. Ani sádra nespravila, a to samozřejmě už za chvíli breakbeatek a novinky z posledního týdne. Teď už ale reklama, já vám přeju příjemný dobrý ráno.
1: Prague 420, konopný veletrh a festival v Praze.
2: PTK, H16, Elboy, Danzhun, Michailov Payne, General Levy nebo Debit, Rapida Bernas LA.
1: Přes 100 vystavujících značek, soutěže, atrakce a hromada zábavy.
2: Už 6. a 7. června v Praze. Prague420.com.
3: MCAR Studio. Váš vůz si pamatuje každý kilometr. Nemusí to ale být vidět. Průhledná ochranná folie od MCAR Studio tvoří neviditelný štít, chrání váš lak před kamínky, škrábanci i každodenním opotřebením. Spolehlivě, dlouhodobě. Chcete změnu? Barevný polep prémiovou folií dá vašemu vozu novou barvu a nový charakter. Bez lakování, kdykoliv vratné, precizní zpracování, materiály světových značek. Jsme na Toužimské 720 v Praze Letňanech. Přijeďte na konzultaci zdarma. mcarstudio.cz.
4: Ahoj, tady je Martin Mikuláš. Zvu tě k poslechu pořadu Fonotouch.
5: Každý čtvrtek od 18 do 20 hodin živě z record shopu Fono.cz.
4: Nalaď si Fonotouch.
5: Hosty, vinyloví DJs, novinky a zajímavosti ze světa vinylové kultury.
4: Fonotouch.
5: No tak to roztouch.
4: Uvádí Record Shop Fono.cz. Všechno pro poslech a údržbu gramofonových desek.
6: Color Music Radio.
7: Bylo 9 hodin. Color Music Radio.
8: DJ Luděk Pokorný vám představuje Hits Panorama. Tento skvělý pořad plný dance music, soulu, R&B, smooth, club classics můžete poslouchat na Koloru vždy každou sobotu v pravé poledne, tedy ve 12 hodin, to v neděli ve 14 hodin v repríze. DJ Luděk Pokorný, Hits Panorama, Color Music Radio, hudba všech barev.

jdeme na to. Blame Ben a Northern Aurora. První novinka dnešního breakbeatovýho čtvrtku a já vám přeju příjemný poslech Color Music Radio.

Tady trošku přitažený za vlasy, ale to se nedá svítit, nikdo to za něj asi neudělá, tak to musíme dělat my tady ve Trikoloře a v dalších pořadech. Hrajeme muziku, kterou pravděpodobně nikdy neuslyšíte, teď to tak asi bude. Bigger and Bolder, Omar Santana, John Jamie.

posloucháš Color Music Radio 1, 2, 3, 4, 2 da a on the mic, další novinka tohoto týdne v rámci breakbeatových novinek. Atomic Groove, So Far VIP nás čeká už za chvíli. No a je tady čtvrtek, zlomený tak, že by ho ani Sádra nespravila. Já jsem DJ Freaky, tohle je Color Music Radio, posloucháš pořád

Nejdivnější ranní vysílání je rozhodně Frikolor a věci, které můžete slyšet tady v éteru Color Music Radio, aby se některý báli hrát o půlnoci, no ale my jsme na tom trochu jinak. Dneska tedy breakbeatovej čtvrtek, který může znít i takhle.

Gloria, je tady pár informací ze světa growerů, ano, growshop.cz, partnerů Frikolory. Ty přináší vše, co potřebujete pro úspěšné indoor i outdoor pěstování od základního vybavení, tedy profesionální techniku pro zkušené pěstitele. V growshop.cz se zaměřují na kompletní sortiment pro všechny, kdo chtějí svým rostlinám dopřát ty nejlepší podmínky. Najdete tam tedy vše od osvětlení, ventilace a měřící techniky až po pěstební boxy, substráty nebo kvalitní hnojiva. No ať už pěstujete doma, v malém nebo máte větší projekt, v growshop.cz vám vždy poradí a pomohou vybrat ideální řešení. Tak pokud vás zajímá, tak rozhodně nabíhejte na growshop.cz, tam vám pomůžou třeba i se zapůjčením přístrojů a více informací growshop.cz, tak to je spolehlivý partner ve světě moderního pěstování. We'll be right back.

0: Music Radio, pořad Frikolora, časomíra ukázala 650 minut po 9. hodině. Je potřeba vzít to hopem, za chvíli vás čeká Martin Svátek, jeho Holiday Edition, teď ale informace o dnešním dni. Je 21. května, máme čtvrtek, Moniky nám dnes slaví jmeniny a stejně jako vždycky dnes mám pro vás doplňující informace o tom, že se nemusíme bát, protože počasí bude. A meteorologové nám pro dnešní den slibují převážně jasno nebo polojasno, ojediněle můžeme mít také zataženo. A teploty, ty ranní, by se měly pohybovat mezi 9 až 12 stupni. V odpoledních maximech 18 až 25, k večeru se ochladí na 10 až 19 a přes noc 8 až 14 stupňů nad nulou. To jsou informace o počasí, víme komu poblahopřát, co je za datum, za den i kolik je hodin. Pojďme se podívat, co nepodstatného nám napsali internety. Po narození dítěte často tedy přichází tvrdá zkouška vztahu. Mnoho párů ji prý podcení. Ano, přátelé, po narození dítěte se často nezmění jen denní režim, ale i samotný vztah partnerů. Kteří nedávno spontánně vyráželi na večeře nebo trávili večery spolu, se během pár měsíců stávají unavení rodiče, řešící spánek, povinnosti a každodenní provoz domácnosti. Mnoho párů pak překvapí, že rodičovství nepřináší jen pocit štěstí a blízkosti, ale i frustraci nebo pocit odcizení. No a představa rodičovství bývá často spojená s pocitem větší blízkosti, stability a naplnění. No a také tedy hlavně toho štěstí je, nebo aspoň na Instagramu a na sociálních sítích to tak vypadá. No a proč vztahy po dětech narážejí na realitu, tak krize po narození dítěte nemusí znamenat špatný vztah, co pomáhá párům, které krizi projdou. No, vztahy lépe zvládají páry, které spolu mluví otevřeně o únavě, očekáváních i frustraci a nesnaží se působit dojmem, že všechno zvládají bez problémů. No a my pokračujeme dál. Další informace se týká automobilů. Ano, přátelé, auta po zimě dostávají zabrat a můžou být časovaná bomba. No a některé díly odcházejí často a častěji. Zima dá autu zabrat víc, než se může na první pohled zdát. Mrazy, vlhkost, sůl na silnicích. No a zima zanechá stopy tam, kde to běžně nevidíte, takže podvozek bývá první na ráně. Geometrie kola rozhoduje o chování auta i životnosti pneumatik. Pneumatiky a disky potřebují víc než jen přezutí. Brzdy po zimě často potřebují důkladnou kontrolu, sůl a vlhkost urychlí korozi. Mytí podvozku má po zimě skutečný význam a antikorozní ochrana se vyplatí řešit včas. Klimatizace by měla zůstat bez povšimnutí a chladicí systém čeká s příchodem tepla větší zátěž. Kdy je návštěva servisu opravdu vhodná? No, prevence je potom levnější než velká oprava. No a poslední informace dnešního rána, ta se týká, jestli to tady vůbec mám, asi už to tady nemám, dneska je to teda hodně sketchy, přátelé, čekejte, já se podívám, jestli to někam nezaskočilo, asi ne. Pojďme se radši tedy rozloučit, protože dneska to bylo fakt nějaký divný. No a to informací o parťácích tohohle pořadu a parťákem pořadu Frikolora není nikdo jiný než Mad Finger Games, tvůrci her, co baví celý svět. Taky vše pro pěstování pod umělým osvětlením firma growshop.cz. No a s technologiema tady ve studiu pomáhá firma Prodence, distributor zvukový, světelný a DJský techniky. Martin Svátek dneska už volal, informoval mě o tom, že to tady je sketchy, ale ono prostě dneska to nebylo úplně ideální. Já doufám, že ten den se krapec zlepší, ale tak teď už minimálně vám zlepší náladu Martin Svátek. Dobrý ráno ti, kamaráde.
1: Dobrý ráno, zdravím.
0: Tak co, jak ty ses dneska stal? Dobrou nohou?
1: Já myslím, že dobrou.
0: Tak u mě to byla levá a ne úplně to maká, ale těším, že se večer vidíme, máme poradu.
1: No jo, máme dneska poradu, to jsem zdravej, takže se vidíme, no.
0: Tak jo, tak pojďme k věci, já se tě nebudu ptát na auto ani na děti, ale zeptám se tě na první song dnešního Holiday Edition.
1: Hele, tak dneska Anderson .Paak a Busta Rhymes, to je taková věc, Bublin se to jmenuje.
0: A to je nějaký nový, nebo to mi uniklo?
1: No, to už je starší, ale myslím, že by tě to bavilo, protože Basta, on je to teda remix a Basta tam docela slušně jako za to zabije, jako vždycky, no a Anderson je taky dobrý.
0: OK, jdu okamžitě ladit, holiday edition, protože tohle mě zajímá. Tak jo, tohle byla pozvánka na pořad, který bude probíhat mezi 10. a 12. tak jak jste zvyklí. Pak Lukáš Admirál Kolíbal vám naservíruje polední menu. Dneska je čtvrtek, čeká vás taky Ride s Chuckem Dieslem. Zbytek našeho programu najdete na našich stránkách radiokolor.cz. Já se s váma loučím, díky za pozornost, mějte se krásně a

0: Okna hned. Okna pomlčka hned.cz. Říkám ti, zapiš si okna hned. Ne, abys to zapomněl nebo splet. Ceny jsou super, práce rychlá. Na to není ČR zvyklá. Žaluzie, kliky, okna, sítě. O všechny starosti připraví tě. Vaší kůče zlepší vzhled. Okna pomlčka hned.cz.
1: Co je sladký a přitom v pohodě?
2: Ravito.
1: Co tě hodí na pláž během vteřiny?
2: Ravito.
1: Co je bio a bez přidaného cukru?
2: No přece Ravito.
1: Jahoda, čokoláda a rašít.
2: Ravito zmrzka.
1: Feel good mlsání.
3: Color Music Radio. Color Music Radio.
4: To byla famózní a skvělá show.
5: Ahoj, tady je Roman. Tady je Roman. Každý všední den od 7 hodin do 8 hodin ráno můžete poslouchat Romeo Show na Color Music Radio. Strašně mě baví vás bavit. A hlavně bavit se live, čili živě. Protože rádio, to je moje srdcovka.
6: Color Music Radio.
3: Romeo Show vám přináší Čaje Tékane.
7: Sex Appeal. To nejlepší ze saxofonové hudby s Vláďou Drtinou na rádiu Color. Každou neděli odpoledne mezi 15. a 16. hodinou.

Tohle to je Tech Nine se Screw a taky Chris Calico. It's over. No tak my začínáme, 10 až 12 holiday, čus.

tak dlouho jsem neslyšel o Ses Crew. Ještě Tech Nine. No a samozřejmě Chris Calico. A teď už Twista, Dylan Francis, taky takový nátěr.

Plivec svýho času dost často hrával Friky. Turn down for what? Tak jasně Lil Jon. Já jsem Lil Jona nikdy nějak moc nemusel, tohle řvouna. No tohle je hlavně tady DJ Snake. No teď je ještě třeba Skrillex. Missy Elliott.

No také Fred Again. To je moje oblíbená věc, jasná věc Talk of the Town. No když dneska na začátku Holiday zazněl Anderson .Paak, tak jsem si říkal, že bychom se ještě mohli dát Fred Again.

Popový klacky v kýblu. Friky tuhle věc hrá minulý týden. Já jsem si říkal, že si ji nesmím nechat ujít. Našel jsem si parádní věc, tohle je Sigma, taky Professor Green. Věc Need You Now.

nějaká tohle zpěvačka Zara Larsson, Midnight Sun, tak se bude celá deska. No to je zajímavý, na tomhle albu jsou totiž vlastně jedna, zase se do toho zamotám. No každopádně je tam 20 věcí a samozřejmě 10 písniček ve dvou verzích, takže prostě jedna verze je Midnight Sun album a druhá verze je Girls Trip. A to je docela zajímavý, tam se objevují různý jména, některý vůbec neznám, některý jo, třeba samozřejmě tu následující věc, kterou vám z tohohle alba ještě nabídnu. Nabídnu vám ještě víc věcí, protože si myslím, že je to docela dobrá taková popová dance, prostě taneční kolekce. Tak tohle je Zara Larsson a Kalani. Taký sklidnění, ale skvělá věc, hodně mě to baví. Blue Moon. Tak to je Zara Larsson.

Pretty Girls, Ugly. No tak je tohle Zara Larsson, JT, pak nějaká Margot nebo něco takového. No a tady další a tady poslední věc z tohle alba, kterou vám dneska nabídnu, z alba Midnight Sun, Girls Trip, tak to je věc od Zary, tato ukázka, která se jmenuje Crush, tato popová věc, ono tam jsou dvě verze samozřejmě, jak už jsem říkal, tohle je původní z alba Midnight Sun.

včera jsme si v Holiday Pops jeden hráli. No a teď si zahrajeme další cover, ale ne od Keitha Urbana, ale od Party Popples a taky Mayor Hawthorne. Tenhle ten Hawthorne

Tohle je nová věc od zpěvačky, která se jmenuje Joyce Rice. Věc, která se jmenuje Crack the Code. No já nevím, já mám pocit, že trošku ztratila osobnost z toho svýho hlasu. Trošku mi připomíná Ariana Grande. No skvěle, posuňte sami, tohle je její prvotina, kterou jsem tady často hrával. To je úplně něco jiného. To byla úplně jiná Joyce. A nebo je to AI. Kdo ví? Ať je to IA, nebo Bůh ví co. Každopádně So Sick, tak se cítila v prvním singlu. Tahle ta skvělá Joyce.

No tak tohle je Choice Rice. Je to rozdíl, co říkáte?

pustím jednu legendu. D'Angelo. I found my smile again. Skvělá věc. Pak si můžeme dát ještě Leona Thomase, ten je takový podobný hlasově. Jeho mat. A pak už bude časový znamení, je samozřejmě nepravidelný, někdy pozdějc. Pozvánkovej break a pak už speciál, který se jmenuje Holiday Slow Jams.

0: Ciao, peoples. Toddy Chuck Machina, a.k.a. Chuck Diesel. Amuya Radio Show.
1: The Ride by Chuck Diesel.
0: Osloke Radio. Kazdi Utari. Astertek. Stritek. Chetwertek. Chetwertek. Every Tuesday and Thursday. Otspiji. Do Shesti. Na Color Music Radio.
2: Come check me out and hop in for The Ride here on Color Music Radio, baby.
3: To je jízda s Chuckem Dieslem u nás na Color Music Radio.
4: Ahoj, tady je Martin Mikuláš. Zvu tě k poslechu pořadu Fonotouch.
5: Každý čtvrtek od 18 do 20 hodin živě z record shopu Fono CZ.
4: Nalaď si Fonotouch.
5: Hosty vinyloví DJs, novinky a zajímavosti ze světa vinylové kultury. Fonotouch?
4: Fonotouch.
5: No tak to roztouch.
4: Uvádí Record Shop Fono CZ. Všechno pro poslech a údržbu gramofonových desek.

0: každou středu po 15. a v sobotu po 19. hodině si nalaď rádiovou show Mixdown s Alešem Konopkou na Color Music Radio. Odpolednímu zeblingu ti namíchá fakt hustou kaši muziky, co tě vystřelí z tanečního úboru a přihraje ti aktuální info od sebe.
1: Oh, Mixdown sind tu muzikálische Spezialitäten, ja?
0: Ja.
1: Mixdown můžeš čekovat i na Facebooku a sosat podcastu na webu radiocolor.cz.
2: Color Music Radio. Color Music Radio.
3: To byla famózní a skvělá show.
4: Ahoj, tady je Roman.
5: Tady je Roman.
4: Každý všední den od 7 hodin do 8 hodin ráno můžete poslouchat Romeo Show na Color Music Radio. Strašně mě baví vás bavit. A hlavně bavit se live, čili živě. Protože rádio, to je moje srdcovka.
6: Color Music Radio.
2: Romeo Show vám přináší Čaje Tékané.
7: No, moji milí, je to tak, začíná každočtvrteční speciál, který se jmenuje Holiday Slow Jams, takže vokální muzika, R&B, popová muzika, soulová muzika, no a teď třeba Drew Hill, krásný.

and Always Regret, tak se jmenuje věc Drew Hill. Tato věc se nevyšla na singlu. První věc v tomto speciálu, který se jmenuje Holiday Slow Jams. No a druhá ukázka se jmenuje Scooch. Parádní věc, já bych řekl, že vůbec nejlepší od tady té zpěvačky, to se jmenuje K. Michelle. Scooch.

A tohle to byla K. Michelle z Cooch. No, teď novinka od Flow, mají novou věc. Já když jsem četl název Therapy in the Club, tak jsem si říkal, to bude nějaká palba. No, on je to takový slow jam, tak tady jsou Flow a Therapy at the Club. Bottle of 42 helps to ease the pain.

tak tady už je hladivý hlas zpěváka, který se jmenuje Music Soul Child. Oh yeah. Tak to je věc, která taky nevyšla na singlu a jmenuje se Someone. Music Soul Child.

bytová deska tady toho zpěváka, který se jmenuje Tyrese. To je rok 99, jestli se nepletu. Jeden ze singlů, který měl úspěch Lately, tohle je Tyrese. No teď už, co třeba dalšího? Tak to jsou, to je taková stálice v Holiday Slow Jams. Tato grupa uměla hodně pohladit tedy svým projevem.

také někdejší člen New Kids on the Block. Tohle je Joey. Joey McIntyre. Jediná věc, která se mě od něj baví, takhle jsem to chtěl říct. Jinak slyšel jsem celou desku, to už mě úplně nějak nechytlo. Každopádně Stay the Same, tak to byl Joey McIntyre. Tak a co tady mám teď? Jasně. Hele, vzpomněl jsem si na tuhle starou věc. No mě udělá velkou radost, tak třeba i vám. Rick Astley, to víte, teď je takový popovej part Holiday Slow Jams. I Never Let You Down, tohle to je z jeho druhého alba.

tak teď jsem to tady trochu voholil, moje dětství. No dneška si pamatuju tu kazetu, parádní věc, no, tak Rick Astley. A Never Let You Down. Tohle je taky známá samozřejmě věc. Staroba, jasná. Tohle jsou Toto. Rosanna.

Skvělá věc, Toto. Na někteří z vás si řekli, proč řek Toto. No já jsem na to zvyklý, já jsem v amerických rádích pořád slýchával, yeah, this is Toto, Toto, back up in the chart, number 42. No tak to byly právě Toto, tedy Toto, jak já jsem na to zvyklý, jinak...

Tak, teď ještě jedna stará věc, kterou jsem tady už hrál v Holiday Slow Jams, ale hrál jsem ji jednou. To je skvělá věc od George Duke'a. The Morning Love and You, myslím, že se to jmenuje. To je ta popová, soulová věc, George Duke.

Také tedy filmová věc, Over Top. Do útoku se jmenuje v češtině, Sylvester tam hraje. To je takový to o tom, jak tam soutěží v té pátce. To je dobrý, jako dobrý film, rozhodně. Já teda jsem si nedávno se Stallonem pouštěl právě toho Demolition Mana, to mě teda rozesmívá jako ve velkém stylu, skvělej dubbing a to teda taky. A on i ten originál zní dobře, takže to se, když se to takhle propojí, tak to je fajn. No, každopádně tohle byla věc Meet Me Halfway, tak to byl Kenny Loggins. Už je závěr, skoro tedy závěr. No a končíme tady popově dneska. Tady jsou Chicago, You're the Inspiration.

jsou ty vokály, jsou skvělý. Peter Cetera, zpěvák téhle formace Chicago. You're the inspiration, předposlední věc ode mě pro vás. A tady už je závěr. Já myslím, že nemusím nějak představovat. Na závěr dnešního Holiday

Bee Gees právě tam mluvili o tom, jak lidi pálili desky, vinylové desky s diskomuzikou. No, lidi jako společnost se prostě nikdy nepoučej, to je strašlivá věc. Já teď, když slyším ty Bee Gees, tak si na to vzpomenu, jak to muselo být hnusný. No, dneska to není o nic lepší tedy, ale do toho se nechci pouštět, to jenom tak jsem si vzpomněl. Jinak Too Much Heaven. Skvělá věc, skvělý vokály, smyčce, úplně krásně to zapadlo. To jsou Bee Gees a závěr dnešního Holiday Slow Jam, moji milí. Tak zase zítra, moc se těším. Dneska nás čeká porada, jak už říkal Friky, tak to bude zajímavá věc. A jinak zítra po 10. hodině Color Music Radio Holiday Edition, jasná věc. Mějte se krásně, ať je vám fajn. Čus.

0: the best music in town.
1: Prague 420, konopný veletrh s nakouzeným programem.
2: PTK, Danzhun, Elboy, Michailov, H1-6, Lautzwan, Pain nebo třeba General Levy a vůbec poprvé u nás zakladatel Cookies, rapper Berner.
1: Přednášky, workshopy, soutěže a hromada atrakcí jako třeba divoký bík ve tvaru jointa.
2: Prague 420, už 6. a 7. června v Praze v areálu Louka Prague. Pro více informací navštiv prague420.com.
3: Co je sladký a přitom v pohodě?
4: Ravito.
3: Co tě hodí na pláž během vteřiny?

0: Time.
1: Víte, kde nakupovat levněji? Klikněte na levnematrace.eu a vyberte si z největší nabídky matrací, postelí a roštů. Dopřejte svému tělu skutečný odpočinek. levnematrace.eu.
2: Sex Appeal. To nejlepší z

0: Kdo vládl světu, když hitparádáme vodili Kool and the Gang?
1: I, Ronald Reagan, do solemnly swear.
2: Vydáte-li se v těchto dnech na cestu do Gotwaldova?
0: Kdo frčel, když se vám změnilo trvalé bydliště?
2: Přijedete zcela určitě do Zlína.
0: Co hrála rádia, když se ještě dala poslouchat?
3: Single Story, stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let.
0: Premiéra poslední víkend v měsíci v neděli v 11 a reprízy v půli měsíce v sobotu v 16.
3: Se Zuzanou Maxa.
0: Single Story. Partneři pořadu Single Story jsou Zoner Studio. Nový název pro osvědčený český software na úpravu fotografií. Ještě silnější v novém kabátě a s AI. Zoner Studio. Zoner.cz.
4: Color Music Radio. Color Music Radio.
5: To byla famózní a skvělá show.
6: Ahoj, tady je Roman. Tady je Roman. Každý všední den od 7 hodin do 8 hodin ráno můžete poslouchat Romeo Show na Color Music Radio. Strašně mě baví vás bavit. A hlavně bavit se live, čili živě. Protože rádio, to je moje srdcovka.
7: Color Music Radio.
4: Romeo Show vám přináší Čaje Tékane.
8: Ahoj, tady je Martin Mikuláš. Zvu tě k poslechu pořadu Fonotouch.
9: Každý čtvrtek od 18 do 20 hodin živě z record shopu Fono.cz.
8: Nalaď si Fonotouch.
9: Hosty, vinyloví DJs, novinky a zajímavosti ze světa vinylové kultury. Fonotouch?
8: Fonotouch.
9: No tak to roztouch.
8: Uvádí record shop Fono.cz. Všechno pro poslech a údržbu gramofonových desek.
4: Color Music Radio.
0: Bylo 12 hodin.
4: Color Music Radio.

Are you ready? Posloucháte Color Music Radio, čerstvý polední menu v premiéře ve středu na vlnách Color Music Radio. Srdečně zdraví Lukáš Kolíbal. Na úvod to byla Divinity Rocks se svýma dětma. Ready, steady, go. A teď už zazná tohle. Martine, tebe nepočítám, ty to znáš celý, to je jasný. Co ostatní? Cool like that, jo. Digital Planets a jedni z headlinerů letošního comebacku Hip Hop Campu. I o tom si budeme povídat v dnešním poledním menu, tak příjemný poslech na vlnách koloru za podpory Rowito, McParts a Darmagaya.

Digital Planets, tohle bude určitě nějaký legendary jazzový bebopový sample, ne? Velká pecka, Cool Like That, a to, že Digital Planets přijedou do Prahy, přijedou do areálu Cosmo, kde proběhne letos srpnu comeback hip-hop campu v pátek 21. srpna a potom o den později. Tak to je z mýho pohledu velká věc, abych zmínil další jména, tak v sobotu vedle Digital Planets tam bude Conway the Machine, Master Ace s Marco Polem, Ill Bill, Sean Strange, Snow Goons, Rest, Carlo Gruby Mielsky, Prague Union s kapelou Michaliov, Moja řeč a tak dál. No a v pátek headlinery The Alchemist, Onyx, Loop Troop Rockers, Cooking Soul, James Cole a Idea a tak dále, a tak dále, a tak dále. Klidně bychom celý jmény mohli hrát jenom ten zajímavý program, který tam vystoupí, nicméně my si to uděláme pestrý. Čeká nás taky soutěž o nedělní reggae lahůdku v podání jamajských The Abyssinians a tak dál. Ale teďka po těch Digital Planets jsem si říkal, že by se hodně hodila tato věc. Yeah. A jo, to až potom. Tadle. Jo, a potom James Cole a Idea s jejich songem Roku. Nejenom podle andělů, taky podle cen Apollo.

0: Už jsem dan.
1: James Cole Idea.
2: Aha.
1: Věc jménem Daniel z jejich společného alba Dan. Který získalo nejenom Anděla za nejlepší rapový album, myslím, že tam dostali dva Anděly hnedka. A plus ještě na cenách Apollo tenhle pecka vyhrála Song Roku. A minulý týden se objevil velký remix, na kterém hostuje mnoho dalších lidí na týhle stejný našláplý instrumentánce, kterou dělal Idea. My už ale jdeme dál, ještě jedna hiphopová, předposlední hiphopová v dnešním menu, Masta Ace, který bude taky s jedním z hostů na hiphop campu, tam ale vystoupí s svým producentem Marco Polem, ale on přijede do Prahy ještě dříve. A to už 14. června na speciální boombox, který bude v Kafe v lese v neděli 14. června a říkám speciální z více důvodů, protože jednak to bude za doprovodu kapely Champion Sound a druhá, to bude speciální set z alba Disposable Arts, jede turné k desce, která vyšla před 25 lety v roce 2001 a je to dost přelomový kousek z Masta Aceovy tvorby a s kapelou ten celý set tohohle alba 24 tracků, včetně skytů a všeho zahrajou naživo. To znamená, bude to dost exkluziv one option to see that a v Praze 14. června, myslím, že o dva dny předtím vystoupí taky v Jihlavě, co jsem zahlídnul. Tak pozvánka pro vás, Masta Ace 14. června a ještě když už mluvím, tak bych chtěl zmínit, že ten úplně nejbližší boombox, ten bude už 31. května na Cargo Galerii a budou to Smith & Wesson a Blue and Exile a minule jsem vás mystifikoval, správný datum je 31. poslední neděle v květnu, to znamená už za pár, tak vřele doporučuju.
2: Aha.
1: A teď se máme Masta Ace a potom přidáme i ty Smith & Wesson, jasný?

Masta Ace s kapelou 14. června v Praze, Kafe v lese. Lístky najdete na Go Auto, vřele doporučuju, moc se těším. By the way, ten den mám narozeniny, tak se těším, že to oslavíme. Tady už jsou zmíněný Smith & Wesson. Z jejich legendárního alba. Vlastně jsem se minule ptal, co, jak se jmenuje to legendární album a soutěžíme o jeden volný vstup, tak připomínám, odpovídat můžete na lukas@radiocolor.cz.

Posloucháte Volení Meny? Dneska takový hip-hop Meny, ne? Jak jednou začnu, tak jedem. Navíc chystá se fakt spousty zajímavých akcí, tak i u té příležitosti i Prago Union, který vydávají teďka na konci května, to znamená už v následujících dnech nový album. Tohle to je nejnovější single. A jejich velký pražský křest bude opener v... na Žižkově, ve slavném Beer Gardenu. Tam jenom trošku okno, jak se to tam řekne.

v Hrygráčích. 11. června. Tak, tohle už je Kelani featuring Missy Elliott z Kelani z Brusu novýho alba. A pak už hurá na Jamajku, čeká nás ještě ta soutěž o vstup na nedělní jamajskou lahůdku. Čum, posloucháte Poleďmeny.

0: Jamajský Runkus vydal nový album jménem Supernova.
1: Yo, Breda,
0: velmi zajímavý, mohli jste slyšet jamajský patoa, ale ani s hip-hopem nemají problém. Tak myslím, že to docela dobře navázalo a vřele doporučuji celý to album Supernova, autor se jmenuje Runkus a tato věc se jmenovala Every Ghetto Youth is a Star. Tak a teď slibovaná událost, velká reggae událost, která se uskuteční už tuto neděli 24. května v pražském Lucerna Music Baru, kam dorazí legendární jamajské vokální trio The Abyssinians, kteří začali fungovat na konci 60. let, kdy vydali svůj kultovní hit Sata a Mansagana, který za chviličku zazní. Z té původní trojice stále jeden z nich, Donald Manning, přijede, když už je to opravdu rastafariánský kmet, a spolu má mladší zpěváky, nádherný harmonie, jako krásný songy úplně za doprovodu, živý skvělý kapely, a ještě jako předskokan bude Lone Ranger. Takže za mě reggae udál tohoto jara, už tuto neděli 24. A já jsem v reggae speciálu v úterý v noci vyhlásil soutěž o 3x1 volný vstup. A je potřeba ale zodpovědět 3 otázky na e-mail lukas@radiocolor.cz. Jak se jmenovali původní 3 členové The Abyssinians, jak se jmenovali první 3 alba The Abyssinians a 3 libovolné songy od tohoto tria k tomu. Pište lukas@radiocolor.cz, soutěžíme o 3 volné vstupy, 3x1 volný vstup v neděli do Lucerny. A teď ta jejich legendární hymna, první song, který kdy nahráli The Abyssinians.

Nadčasové texty a nadčasová muzika jamajských The Abyssinians a naprosto jedinečná příležitost je zažít naživo už tuto neděli 24. května v pražském Lucerna Music Baru. Tak, ještě chvilku zůstaneme na Jamajce, ale už jenom jednou nohou. Tady je spolupráce Horace Andy a Ja Wobble. It's you I love and not another. Jo, tohle věc znáte od Massive Attack, ale původním autorem je právě Horace Andy. Tady ve spolupráci s Ja Wobblem.

0: Jo, posloucháte Polední meny na Color Music Radio za podpory nakladatelství Darma Gaia a za podpory MacParts.cz, který se mi starají o všechny věci kolem mýho Apple, ať už iPhone nebo počítač, pokud něco rozbijete, polejete, právě MacParts.cz vám v tom můžou zásadně pomoct, pokud se jedná o Apple. A taky díky pro Rovito Ice Cream, který dělají skvělý zmrzliny nanuky, vyrábějí na Šumavě a dělají je bez cukru a bez konzervantů a jsou lahůdkový. Ondro, čekám stále na zásilku rašídových, nemůžeme se s rodinou dočkat. Díky parťákům tohoto pořadu. Zároveň jsem chtěl navrhnout, že kdybyste někdo chtěl být partnerem tohoto pořadu, tak mi určitě napište lukas@radiocolor.cz a dá se to vymyslet i individuálně, kdyby někdo třeba nestíhal právě kolegy meny v ten čas mezi 12 a 13 a chtěli byste poslouchat.
1: Prague 420, konopný veletrh a festival v Praze. PTK H16, Elboy, Danzhun, Michailov Payne, General Levy nebo Debit, Rapida Bernas LA. Přes 100 vystavujících značek, soutěže, atrakce a hromada zábavy. Už 6. a 7. června v Praze. Prague420.com.
2: MCAR Studio. Váš vůz si pamatuje každý kilometr. Nemusí to ale být vidět. Průhledná ochranná folie od MCAR Studio tvoří neviditelný štít, chrání váš lak před kamínky, škrábanci i každodenním opotřebením. Spolehlivě, dlouhodobě. Chcete změnu? Barevný polep prémiovou folií dá vašemu vozu novou barvu a nový charakter. Bez lakování, kdykoliv vratné, precizní zpracování, materiály světových značek. Jsme na Toužimské 720 v Praze Letňanech. Přijeďte na konzultaci zdarma. mcarstudio.cz.
3: Už vás nebaví dlouho odcházející maily, kolegové mizející z videohovorů a nekonečné stahování prezentací? Tak už nečekejte a zbavte se špatného netu. My jsme JM Networks. Malé a velké firmy i nejnáročnější klienti v Praze a jihovýchodním okolí. Připojte se k naší síti tou nejvyšší rychlostí a kvalitou. JM Networks. Řešíme na míru vaše požadavky. www.jmnetworks.cz jmnetworks.cz.
4: Každý prostor má svůj rytmus. A někdy stačí jediný obraz, aby začal opravdu dýchat.
5: VoArt spojuje barvy, energii a moderní design v jedinečných, ručně malovaných obrazech. Každý kus je originál, s vlastním příběhem. Chcete, aby váš byt, ateliér nebo kancelář získali osobnost? Navštivte www.art.cz a najděte obraz, který vás osloví.
4: VoArt. Nechte barvy promluvit.
6: Jedna hodina. Color Music Radio.
7: Francouzské vychytávky. Vychytané lahůdky frankofonní hudební scény každou neděli ve 20 hodin na Color Music Radio.
8: Vzpomínky je to nejhezčí, co nám zbylo. Posloucháte vysílání pro pamětníky v černobílé kvalitě.
9: Milí posluchači, posloucháte nekonečné radionovely z Venezuely.
10: Hrají Doňa Mimoňa, Juan Perverés, Don Celadon, Pedro González a další.
11: Dlouho jsem se tak dobře nevysprchoval. Tak ještě deodorant. Sakra.
12: Juane Perverezi, pojďte, už běží ten cestopisný magazín.
11: Už jsem tady. Odkud je první reportáž do něho Mimoňu?
12: Asi z Číny, ale už tiše.
13: V komunistické Číně je dnes velký den. Podle čínského kalendáře dnes slaví všichni muži Mezinárodní den žen. Není to obyčejný den žen, je to Mezinárodní den žen šen. Otec malé Cao sedí před svým domem a nepřítomně hledí před sebe. Včera to přehnal s rýžovou pálenkou saké a dnes na to navíc naklopil několik sklenic ženšenového vína. Vidíme, že otec malé Cao má pořádného čínského draka. A to už se s kamerou dostáváme k rozvodněné řece Yangtze Tiang. Skupina dětí na břehu se drží za ruce a zpívá čínskou lidovou písničku.
14: Holka, šikmo oka, nesedávej u Yangtze Tiang. Holka, šikmo oka, nesedávej tam. V Yangtze Tiang se voda točí, pode mele tvoje oči. Holka, šikmo oka, nesedávej tam.
11: Ha, opravdu zajímavá reportáž.
13: A to už jsme s naší kamerou v Makedonii. Svatba je pro Makedonce velká událost. Máme štěstí, že se můžeme zúčastnit tradiční staromakedonské svatby pod širým nebem. A tady už vidíme oddávajícího místního popa. Je jím Pop Popič, starobylým makedonským nářečím, kterému ani on sám už nerozumí, oddává mladé novomanžele.
15: Zeptám se tebe, draga nestojící, jebeš si dobrovolně Sladianu za ženu?
16: No dá, jebu, Pope Popiči.
15: Dobré, dobré. Ty Sladianu jebeš si dobrovolně, je pritom mě, ale chtěla.
13: Musíme se z této staromakedonské svatby vzdálit. Jistě chápete, že staromakedonština není vhodným jazykem pro dopolední vysílání našeho cestovatelského magazínu.
12: Staromakedonské svatby musí být krásné, Juane Perverezi.
11: Počkejte, magazín ještě pokračuje.
13: A to je pro dnešek všechno, milí diváci. Příště se s naší kamerou vypravíme do Bolívie.
9: Nekonečné radionovely z Venezuely.

Víte, kde nakupovat levněji? Klikněte na levné matrace EU a vyberte si z největší nabídky matrací, postelí a roštů. Dopřejte svému tělu skutečný odpočinek. Levné matrace EU.

Color Music Radio. Color Music Radio. Color Music Radio, hudba všech barev. Na téhle FM.

0: Music Radio.
1: Byly 3 hodiny.
0: Hudba všech barev.
1: Color Music Radio.
2: Každou středu po 15. a v sobotu po 19. hodině si nalaď rádiovou show Mixdown s Alešem Konopkou na Color Music Radio. Odpolednímu zeblingu ti namíchá fakt hustou kaši muziky, co tě vystřelí z tanečního úboru a přihraje ti aktuální info od sebe.
3: Oh, Mixdown sind to muzikálische Spezialitäten, ja?
4: Ja.
3: Mixdown můžeš čekovat i na Facebooku a sosat podcastu na webu Radiocolor.cz.

ztrát, až se mi budeš ptát, prej ten můj starý kocour se zase bude tkát. A dám ti drát, až budou funky hrát, můj malej černý kocour křičí háj, háj, háj.

0: Ciao, peoples. Toddy Chuck Machina, a.k.a. Chuck Diesel. Amuya Radio Show, The Ride. Posloke Radio. Kasdi Utari. Astertek. Stritek. Every Tuesday and Thursday. Otstiji. Do Shesti. Na Color Music Radio. Come check me out and hop in for the ride here on Color Music Radio, baby.
1: To je jízda s Chuckem Dieslem u nás na Color Music Radio.
2: Co je sladký a přitom v pohodě?
3: Ravito.
2: Co tě hodí na pláž během vteřiny?

0: Víte, kde nakupovat levněji? Klikněte na levnematrace.eu a vyberte si z největší nabídky matrací, postelí a roštů. Dopřejte svému tělu skutečný odpočinek. Levnematrace.eu.
1: Ahoj, tady je Martin Mikuláš. Zvu tě k poslechu pořadu Fonotač.
2: Každý čtvrtek od 18 do 20 hodin živě z record shopu Fono.cz.
1: Nalaď si Fonotač.
2: Hosty vinylový DJs, novinky a zajímavosti ze světa vinylové kultury. Fonotač?
1: Fonotač.
2: No tak to roztoč.
1: Uvádí record shop Fono.cz. Všechno pro poslech a údržbu gramofonových desek.
3: Color Music Radio.
4: Byly 4 hodiny.
5: Color Music Radio.
6: Let's party. Have a good time. Here we go.
7: Každý pátek od 20 hodin otevíráme největší diskotéku v éteru. Hity i rarity ze 70. a 80. let. Pop, soul, funk a disco. To je
8: taneční party Pavla Bá.

0: Pěkný podvečer, posloucháte Color Music Radio, my vás zdravíme z rekordshopu Fono.cz, tady je Martin Mikuláš, začíná náš pravidelný pořad Fonotouch, věnovaný vinylové kultuře a se mnou je tady dneska Vašek Havelka.
1: Ahoj.
0: Nazdar, seš na mikrofonu. Václave, já ti děkuji, že jsi dorazil.
1: Já děkuji za pozvání.
0: Přinesl aktuální vinyl, který vychází teprve v následujících dnech 31. května.
1: Ano.
0: Já jsem to řekl špatně v té upoutávce 30.
1: na konci května.
0: Pozveme na křest a hlavně si zahrajeme i desky z tvojí domácí sbírky, na což se moc těším.
1: Já taky.
0: Protože jestli jsem pochopil, tak byl to děda, který měl desky u vás?
1: Jo. Nějaké zasvěcení proběhlo od dědy, tatínka, teda mojí maminky.
0: OK. A na začátek si mi přinesl a zahráli jsme si, teďka nám dohrála Karen Dalton, ano. Tak to asi nebude po dědovi.
1: To není po dědovi, ale je to jako, dá se říct, asi v nějaký ty jako historický linii, což byla zpěvačka v 60. letech z takový ty klasický scén Greenwich Village, když se tam nastěhoval Bob Dylan a vlastně to celá, tady byl takový ten boom písničkářský a ona jako je podle mě jako totální klenot, tady ta písnička je podle mě absolutně jako geniální, i když teda ona není autorkou, ale je ta jako interpretka a ona dost často byla jako vlastně měla takový jako přirovnání k Billie Holiday folku, ale měla dost teda vlastně i krutej život, ale myslím si, že to hodně je propsaný právě do toho hlasu, který je fantastický.
0: Krásnej, a vím, že i Bob Dylan vzdával hold a i já jsem si vlastně vzpomněl, že mám tuhle desku, respektive měl, takže tímto zdravíme Nikolu, která, když se stěhovala, dostala na svou další cestu životem i toto album. A co jsi mi přinesl dál?
1: A pak nás čeká, teďka nás čeká Leadbelly, což je v té historické linii ještě jako hloubš a dál. To je vlastně bluesový zpěvák, který někdy ve 30. letech ho objevil Alan Lomax na plantážích na jihu Spojených států. On měl i nějakou jako kriminální historii, byl ve vězení různých, kde Lomax jako muzikolog a archivář vlastně ho jako objevil a nahrával, pak z něj udělal takovou jako superstar. Určitě tuhle tu písničku budete znát, Goodnight Irene, a i spoustu dalších věcí, jako třeba Where Did You Sleep Last Night, kterou hrála Nirvana na takovým tom slavným Unplugged koncertu. Takže ten revival vlastně toho blues je neustále v těch podání, řekněme, jako populárních hudebníků. A musím říct, že je to vlastně nějaký jako původní výlisek od Capitol Records, nevím přesně z jaký doby, ale od kamaráda, který vydal knížku Leadbelly Life in Pictures, což byl můj velmi blízká osoba. Já jsem mu teďka hrál na takovém jako memoriálu, protože zemřel v únoru v New Yorku a shodou okolností tam byla i jako pravnučka Leadbellyho, takže to bylo strašně pro mě jako silný a jsem za to strašně vděčný.
0: Takže to je písnička Irene, kterou teda později hlavně Johnny Cash asi proslavil, a hraje nám i Václav Havelka, náš dnešní host. Dostaneme se i k jeho tvorbě a k jeho aktuální zbrusu nové desce.

0: Posloucháte Fonotač, vysíláme živě z rekordshopu Fono.cz a desky nám dneska vybírá Václav Havelka, muzikant, producent, skladatel, který hlavně tady představí své nové album, ale vybíráme taky gramofonové desky z jeho kolekce, takže už tady byla Karen Dalton,
1: Leadbelly
0: a tohle už se blížíme teda do současnosti.
1: Anony. Dříve Anthony and the Johnsons. Jednu desku vydala pouze pod tím vlastním jménem ve spolupráci s Vantronix Point Never, což je elektronický producent. Deska byla velmi, velmi jako intenzivní, zabývala se klimatickou změnou a jejím vnímáním celý ty problematiky. Hrozně silná věc, jako a teď mě úplně jako dojalo, když vydala tady tu soulovou desku, zase si vzala k sobě tu kapelu The Johnsons a je to pro mě taková, jako, takový jako balzám. Já jsem obrovský fanoušek, kupuji si všechno, co jako vydá. Ten hlas považuji za strašně jako unikátní, je to nádherná bytost.
0: No, abych to teda uvedl na pravou míru, tak dříve Anthony muž, nyní Anony žena.
1: Ano.
0: Ten hlas se tam taky jako posunul?
1: Moc ne, úplně bych jako neřekl, ne. ale vlastně na tom je hrozně silný, na té celé jako hudební tvorbě právě tady ta jako tranzice, ten jako celá ta jako cesta, jo, a já vlastně u té hudby obecně mám nejradši, když ty příběhy jsou jako osobní a souvisí to s tím jako životem, což někdy vlastně u spoustě těch věcí, že jo, jako lidi se třeba vztahují k smutným písničkám dost často, který opravdu mají jako smutný příběh a spousta těch třeba jako životních příběhů těch lidí jsou jako tragický, jo, že když pak člověk jako se třeba čte ty příběhy nebo biografie různý.
0: No, to se krásně dostáváme tady ke tvojí desce, která teda, jak jsem pochopil, vznikla taky v nějaký bolavý části tvýho života a to už teda vlastně je třeba 5 let zpátky, kdy tohle to proběhlo, kdy jsi byl upoután na lůžko nějakou zlomenou plotínkou.
1: No, vyřezlou plotínkou, vlastně prasklou, no. Tři operace jsem prodělala. A začaly chodit tady ty písničky, které jsou vlastně dneska na té desce.
0: A ty si nahrával, zaznamenával na iPhone a jo. Pak vlastně ještě potom, co jsi to nějak asi dal dokupy, tak přeci jenom si přizval spoustu lidí na dotvoření a producenta hlavně.
1: Mm-hmm. Ono vlastně celý to vzniklo v průběhu covidu, takže ten pojetí času bylo úplně jiný, než jsem byl do té doby zvyklý, nejen jako díky tomu fyzickému omezení, třeba se zastavil úplně ten hudební svět, tak pro mě to bylo takový jako vysvobození. Já nejsem úplně schopný si naordinovat volnou od té hudby, protože prostě se to děje a já jako u toho musím být, mě to hrozně mě to neustále jako přitahuje a i ty písničky chodí, takže vlastně pořád něco tak jako píšu, tvořím, rozhoduju se pro jaký projekt to jako je a tady to období vlastně ty písničky na té desce zaznamenávají tady to jako konkrétní období, což i ve smyslu toho jako samotného psaní a hraní z těch písní, prostě všecko to vzniklo jako v leže, takže jakože i určitá taková, řekl bych, jako intimita, kterou to má nějakou jako křehkost asi, tak se i odvíjí od toho a právě vlastně Brandon Eggleston, což je člověk, který žije v Portlandu a známe se skrze jako jeho zvučení kapel, který já jsem měl jako pořádal jim třeba koncerty, tak on do toho vstoupil, když jsem vlastně se rozhodl, že přizvu teda do toho procesu nějaký jako přátelé, hudebníky, který mám rád, který by mohli přispět do těch písniček nějakýma jako aranžema, tak jsem vlastně hledal někoho, kdo by to s nějakou jako citlivostí mohl obsáhnout a on vlastně tu původní moji ideu úplně jako přesáhnul, jo? Že vlastně ten jeho jako cit pro ty aranže a pro tu produkci vlastně se to nedalo jinak nazvat než spoluproducent, protože skutečně vlastně já jsem vlastně ten podíl na tý výsledný podobě enormní. Jo.
0: Jsou tam teda introspektivní témata, protože si prostě ležel a nikam jinam než dovnitř se vlastně ani moc dívat nemohl. A jsou tam asi i ekologický témata, stejně jako u té Anony. Já jsem koukal, že tam máš i Tomáše Nýznera, který sám vydal tu Pečvou, že album celý vlastně věnovaný jako ekologický tématice. Tak píseň, kterou si teď pustíme, má taky nějaký...
1: Píseň, kterou si teď pustíme, se jmenuje Home a je to trošičku vlastně úplně jakoby od ekologie nebo nějaký jako aktivismu úplně stranou, je to čistě o nějaký jako nepodmínečný lásce vlastně, jo, jako samozřejmě tady jako primárně vztahový, ale asi by se to dalo aplikovat na vztahy obecně. Bezpodmínečný.
0: Prostě o lásce.

cirát prahu a temný stín mágů, kráčel tak světnicí, vlčící.

Alíza už kohouta slyšela. V galerii zvířat se křídla oken do stěn tiše zavřela. A těžká řeka vlasů jí po tvářích padala. A křivá čára času se jako bleskem kmitala. A obzor stála

skladaným listím, když nerudovkou plužil. A celou cestu dolů seděl na své střeše na pomerančí měsíc.

0: Posloucháte Color Music Radio a dneska jsme teda tady na takové až meditativní folkové vlně s Václavem Havelkou, který nám přinesl desky ze své sbírky a teďka nám dohráli Vojtěcha Irena Havlovi ještě společně s Oldřichem Janotou. Mm-hmm. Deska vydaná v roce 89, single. Single teda malý. A jak se ocitl tenhle singlík třeba ve tvojí kolekci, nebo to je ještě po rodičích?
1: Ne, já jsem ho urputně scháněl v tom období, když jsme začali s Irenkou, s Vojtou spolupracovat nějak, tak jsem si vlastně doplňoval tu diskografii jejich a bylo to pro mě strašně vlastně silný období, jak na té jakože umělecký rovině, tak i ty lidský, že třeba jako konkrétně třeba jako s Vojtou, tak já to i často někde jako říkám v nějakých rozhovorech, že měl mezi sebou jako chlapy, že víš, že jako s málo jakým chlapem se člověk tak jako napojí i na takový nějaký jako nejen tý jakože spíš tý jemný jako rovině, jo? Takže to pro mě bylo hrozně unikátní a byli jsme na několika turné společně, jsme odhráli nějaké koncerty a i hudebně to opravdu bylo, víš, že jako sice přijde s nějakou jako formou, ale my jsme vlastně neskoušeli. Jo, a občas jsme si něco zkusili jako před koncertem. A takže ta rovina takový ty jako improvizace tam byla strašně jako silná. A to, že tě vlastně nevíš jako kam to jako půjde a taková ta jako rovina té vibrace, protože to nebylo jako, že hraj se smyčcema typu je to zaranžovaný, jo, to prostě byla jenom energie jako. To já jsem měl jako momenty, že jsem jako odpadal, protože jsem vlastně nebyl schopný jako udržet tu formu tou sílou té energie. A v tom období, kdy já jsem vlastně dělal tu desku, tak oni se starali se postupně o svoje rodiče a bohužel Irenka neměla kapacitu na tu desku přispět, ale Vojta přispěl teda vlastně hrou na čelo v několika skladbách, což je teda případ i té následující písničky Tangible, která shodou okolností bude taky dalším singlem z desky, než vyjde, a ještě v ní zpívá se mnou James Todd, což je americký písničkář, který vystupuje pod hlavičkou Wooden Wand. To je taková pro mě obrovský velká inspirace ve smyslu toho jako písničkářství, on je jako geniální textař a myslím, že tam hraje na klávesi David Bolter, The Bolter z Tindersticks.
0: Taky už pražský rezident.
1: Taky pražský rezident.
0: Pojďme pozvat na křest, mluvíme o té desce. Bude křest?
1: Bude křest 24.6. v Atriu Žižkov, jako support vystoupí Korut a já tam budu mít nějaké jako hosty, což z nich někteří hrajou na desce, ale já můj nějaký jako koncept i toho vystupování s tou deskou je takový, že si chci vlastně užít jako nějaký takový jako spolupráce různý, jak to tak jako přijde třeba s tvým kolegou tady dneska. Jsme se domluvili, že bude hrát na saxofon, tak to mě strašně jako baví, že se těším, že ty písničky budou v různých formátech jako žít a ožívat. A jinak já k tomu nějak mám naplánovaný jako i další koncerty, které se tak jako odehrávají v různých, řekl bych, takových jako netradičnějších prostorech, jako jsou třeba Vodojemy v Brně na Žlutém kopci 10.6. nebo v Židovské obřadní síni v Břeclavi. A tak, no.
0: Mm-hmm. Já vzhledem tomu, že jsi určitě i sám sobě manažer, tour manažer a všechno, tak třeba si ještě vzpomeneš na další. A nebo můžete Václava i oslovit s nějakou netradiční prostorou, pokud vás osloví Václavova hudba. Děkuju.

0: Takhle najednou nám to končí. Posloucháte Color Music Radio a tohle byly Talk Talk, synthpopová kapela slavná v 80. letech s velkými hity jako Such a Shame nebo It's My Life, která v cover verzích rotuje v rádiích do dneška, ale Václav Havelka, náš dnešní host, přinesl jejich poslední album z roku 91.
1: Laughing Stock.
0: Který je dost jinde teda oproti těm hitparádovým peckám.
1: Ono už to začalo na té předchozí desce Spirits of Eden, kdy ta kapela se tak jako začala úplně jako odklonovat od té svojí
0: hitparádový tváře.
1: No a myslím, že z toho všichni byli v šoku, protože v 90. velký hudební biznis, velký hudební svět, světová kapela, a Mark Hollis začal se ponořit do těch experimentů, a oni se o tom jsou kultovní prostě příběhy od vzniku této desky, kde oni byli zavřený ve studiu, vlastně točilo se všechno jako analogově, v tom studiu se střídali muzikanti, oni nahrávali jako různý party, vlastně ty písničky neměly jako formu danou a až teprve to jako stříhali z těch nahrávek. Takže úplně jako šílená představa, jo? Není to jako digitální dneska, že v počítači naklikáš, napejstuješ si prostě stopy. Strašně silná věc, zase je to prostě ten příběh, pro mě to je, já to používám ty superlativy hrozně asi často, ale je to opravdu jako jedna z nejlepších, asi nejsilnějších jako desek těch devadesátek. No.
0: Tak já jsem ti říkal, ať přineseš ty desky, které máš tak, kde mají příběhy, tak si vybral si jich tady best of 10-15, no, tak jasně, že jsou všechny nejlepší. Pamatuješ si, kde jsi skoupil tuhle?
1: Hele, já jsem si to objednal, to se musím přiznat, je to reedice z roku 2015, když jsme s Mouchou, s Honzou Muchovem, mám pocit, jako já tam hraju občas v Extázi svatý Terezy, hostuju, což je obrovská radost. S Honzou děláme občas nějaký písničky pro film a máme kapelu Antagonists. To je strašně blízká osoba mě, tak Honza miluje taky Talk Talk. A nějako, dokonce mi snad tu biografii Marka Hollise dal, jako knížku k narozeninám, a já jsem říkal, tak to jako si musím doplnit tu diskografii taky, abych mohl to u toho poslouchat, jo. Takže jsem si koupil ty desky, tady ty poslední dvě. A
0: to je taky, člověče, častá cesta, že si kupuju biografie svých oblíbených umělců a abych u toho mohl mít ten referenční zvuk, tak doplňuju diskografii.
1: Já hrozně na tom ujíždím, jakože knížky o hudebnících a hudbě.
0: Koho máš tak jako je to dobře napsaný to o tom Marku Hollise? On to napsal nebo někdo?
1: Ne, to je jakoby z různých jako zdrojů a jsou tam takové jako útržky, že on byl hodně introvertní osoba. Takže to z něj jako lidi dostávali fakt jako horko, těžko ty informace, a jsou tam ale nějaké jako výpovědi tam jsou, ale je to spíš jako, že vlastně ten jeho životní příběh s rukou, nevím, kdo to napsal přesně, ale je to skvělý.
0: A co dál třeba si čet v poslední době, co tě jako hodně bavilo?
1: Já teď tady nás čeká Alice Coltrane, ty jsi mi to vzal z toho začátku, tak to je pro mě jako taky úplný strop, je opravdu jako nejoblíbenější asi hudebnice, co mám, včetně teda jejího manžela. Tady, Johna Coltrane. Takže to má taky teďka takový jako revival, a David Byrne na tom vydavatelství Luaka Bob vydal kompilaci těch jako spirituálních kompozic z toho období, kdy ona měla ten ashram v LA.
0: Tak mi ji podej, prosím tě.
1: Prosím tě, je tamhle vedle tebe někde.
0: Tady je někde,
1: ale
0: Alice.
1: Ne, nebo není? Není.
0: Není.
1: Tak kde je?
0: Někde za tebou. Ne, tady
1: ty
0: je,
1: tady, dal
0: tady,
1: stranou,
0: je, tady
1: jo.
0: Je, tady je, tady je.
1: A ta má, ona napsala několik knih o té svojí spirituální cestě primárně, a já to tady mám snad i v baťohu,
0: tu knížku,
1: takže to
0: jo.
1: Čtu. Teďka.
0: Takže to je přímo vodní. Já mám rád, když to napsali jako přímo vodní. Jako.
1: No, ale to je spíš jakoby, jako kniha, která jsou, jako, kde ona píše, protože po tom, co John zemřel, oni spolu byli necelý 4 roky, což je taky fascinující. Víš, je to úplně jako kultovní vlastně vztah v té jazzové scéně. Jako. No. A vlastně mají spolu 4 děti, byli spolu 4 roky, nahráli několik jako alb, že jo? A ona potom on jí koupil k narozeninám harfu, kterou ale ona dostala až po té smrti přišla, jako, jo. Mm-hmm. Jako překvapení. Mm-hmm. A ona to za harfu začala nahrávat jako ty desky, a
0: my to tady máme mimochodem, to album z roku 68, kde i na obalu ona je s tou harfou, vlastně její první teda album, teďka tady máme taky skladem ve
1: fanatáze. To jsou strašně jakoby hustý věci, ale já teda tuhle tu desku jako Journey in Sachin Ananda, kde teda je Pharoah Sanders jako jeden z těch hlavních spoluhráčů, ale jsou tam lidi, kteří vlastně hráli, jo, Rashid Ali na bicí, tak je pro mě úplně jako strop.
0: Takže další prostě nejlepší deska na světě.
1: Úplně nejlepší. Já jsem teďka měl to štěstí vidět v Queens v New Yorku jejich syna Ravi Coltrane'a. Tak to je zase takový, víš, že vlastně se díváš jako na toho potomka a říkáš si, no ale to nemůže být tak dobrý jako ty rodiče. Jako úplně mě odrovnal. Fakt to bylo úžasný.
0: A ten hraje na co?
1: Na saxofon.
0: A taky, OK.
1: Na saxofon. A on má teďka shodou okolností, jak tady koukáme na tu cedulistu 100 Years of Miles Davis, tak Coltrane má letos taky to výročí. Takže je to jako neuvěřitelný, jak ten čas letí vlastně a jak ta jako hudba, že z tohohle toho období, jako umíš to představit, jako víš, jako, být na, jako ten jazz, když to jako vlastně jelo, jo?
0: Je to nepřekonatelný.
1: To je nepřekonatelný, jako ta forma, já to mám brutální jako úctu, já jsem jako samouk, že jo, jako neumím noty, ale ty lidi, kteří jako umějí hrát a dokážou se jako přenést přes to, ale že umějí a vlastně vytvoří nějakou formu, která je úplně jako free, tak to mě úplně padá čelist.
0: No, otázka je, jestli jsi jako, jakou roli v tom hrál ten celý herák, že jo?
1: Ale tak jasně, tak oni hledali prostě cesty, ale právě ta Alice potom jako šla, ona měla jako duchovního učitele hinduistického, za kterým jezdila do Indie a vlastně si prodělala takovou jako hlubokou jako transformaci a ona opravdu jako vlastně se pak absolutně oddala tomu spirituálnímu životu a otevřela si právě ten ashram v LA, kde dělala vlastně jako. Ona byla z Detroitu a vlastně vyrostla v kostelích, že jo, jako s černošskou hudbou, jako se učila hrála na piano. A potom v tom ashramu vlastně dělala to stejný, ale s tou tradicí jako hinduistickou a vlastně byla jedna jako z těch první, jako by v té době i ten Faroa se vlastně tou indickou jako hudbou inspirovali a i tou kulturou spirituální a právě třeba ten sitárovej drone tady v té věci je prostě úplně jako fantastický.
0: OK, tak ashram rovná se chrám, jenom chrám. Dodávám. Alice Coltrane nám hraje na harfu a Pharoah Sanders na saxofon. A desky vybírá Václav Havel.

0: Posloucháte Color Music Radio, posloucháte pravidelný čtvrteční speciál o vinylové kultuře, pořad, který vysíláme živě z Fono.cz, z Record Shopu. Jmenuje se Fonotouch a šmatáme tady dneska na desky Vaškovi Havelkovi, který přinesl i své nové album. To si průběžně představujeme, ale taky věci, které tě ovlivnily. A máš teda široký inspirační rozptyl od Elice Coltrane a jejich krásně meditativních jazzovo-spirituálních alb ze 70. let po tuhle desku, která nám teďka dohrála, což byl?
1: To je Arthur Russell, čelista, skladatel, žil v 70. a 80. letech v New Yorku. Bohužel zemřel poměrně mladý na AIDS, ale vydavatelství Odeka Records se stará o jeho archivy a on opravdu, ten jeho archiv je hodně jako eklektický. Jinak, co se týče toho, co jste slyšeli, tak vlastně to zapadá do takového toho období jeho, kdy vznikalo teprve disco. On byl jako opravdu jeden z prvních lidí, který jako začal jako loopovat analogově hru jako čelo, ale i třeba jako vytvářet beaty. A to je kompilace vlastně tady těch věcí, to vydavatelství vlastně vydává spousta dalších, který se zmiňoval, tak vydávají ty jeho archivy, který ho zatím teda se zdají jako bezedný, tak zase je to jako člověk, který opravdu zasvětil svůj život skládání, nahrávání a některé ty alba jsou třeba jako folkové písničky, protože on měl takovou jako i ambici řekněme jako popovější, což jsou zase, nebo countryový jako písničky a je to opravdu jako osobnost eklektická a já asi v tom jako spektru, jak jsi zmiňoval tady tý jako hudby nebo žánrovosti, tak já asi ty hranice úplně jako nemám, jo, že mě opravdu oslovují ty lidi, vlastně ty příběhy, ty nějak jako ty kontexty a takže víceméně jako poslouchám, dá se říct jako cokoliv asi mám pocit, že teďka na to narážím třeba se svýma dětma, s klukama 16-18, že některé ty věci vyžadují jako trénovat ty uši, že jo? Že to není jako hnedka boom a jsem tam, ale třeba jsem si svýho času, nevím, jako kupoval, že jo, v té době, kdy jsme třeba chodili do Rock Café, toho jako s CDčkama obchodu, že bylo jako CDčko a tam ti to ani nechali jako poslechnout, ty jsi prostě vyplás jako na tu dobu prostě obrovský peníze za něco, jako. Nebo mně přišlo prostě CDčko Black Flag My War do Harachova v Krkonoších, ale ještě jsem neměl jako přehrávač, jo, takže když jsem pak ho dostal k nějakým narozeninám, tak jsem se prostě naučil tu desku milovat, jakože prostě přesto jako nejel vlak.
0: Prostě si musel nastudovat, no, aby si mohl případně eventuálně zavrhnout, ale no, musel si jít těch 50 poslechů nebo kolik.
1: Takže mě vlastně baví mě ty věci jako objevovat a s postupem toho času a těch poslechů jako rostou. No, takže.
0: No a co prostě, synové, já jsem kdysi tě viděl, že jo, se starším synem, myslím, bubeníkem.
1: Šimon. Mm-hmm. Ten je takový jako hodně jako já, ten je, to je zase, jako takový, považuji za obrovský životní dar, oba dva teda kluky, že se Šimonem fakt jako sdílíme jako všechno. Takže já dneska už jako nekupuju desky jako pro sebe, ale jako vlastně dávám jako jemu z radostí, že on prostě v těch 18, nevím, miluje Jima O'Rourkea. Jeli jsme prostě, to mám jedna z věcí teda, kterou taky chci pustit, což je fenomenální prostě producent, ale je to vlastně jako avantgardní postava, trošku jako undergroundová. A nebo jezdíme prostě na koncerty, který jo, jsou vlastně jako lidi spoustu jako neznají ty hudebníky, ale on má i sám objevuje věci a prostě jako píšem a co kdo jako poslouchá, co kdo jako objevil. Jo, takže to je hrozně pro mě jako skvělý a Eliáš je víc jako do tý jako současnější jako hudby, jako rapu, což je pro mě taky vlastně jako super skrze něj objevovat, co se jako děje, co lidi poslouchají a co tam je, takže.
0: Je tam jenom jako posluchač nebo i taky tvořit?
1: On, myslím si, že má docela jako talent, akorát teďka se snaží občas něco jako nahrávat, pak řekne, že to jako není ono, ale hrozně se těším, že něco prostě udělá a mám jako třeba v 10 udělal nějaký první rapovej track, tak ho mám ještě do dneška schovaný, že jo, prostě je úplně jako super. takže se těším, že i něco bude dál.
0: Co jsi vybral dál na gramofon?
1: Co jsme tam dali?
0: Nevím.
1: Jo, to jsou podle mě ty Gaster Del Sol, ne?
0: Nevím, nedá se.
1: To jsou Gaster Del Sol, je to právě Jim O'Rourke a David Grubbs, a, okay. Taková kapela taky z 90. vydavatelství Drexity, který miluju do dneška a oba dva ty hudebníci jsou pro mě taky obrovský inspirace. S Davidem jsem se viděl v New Yorku, hrál v Meat Factory před pár lety. On je kytarista, hrával v takových jako kapelách z Louisville v Kentucky, jako kolem, tam byla ta scéna kolem Slint, byste mohli znát, taková jako post rocková kapela, tak on hrál v kapelách Bastro a Skrillbait, ale teďka vlastně vydává solově a tady ta kapela Gaster Del Sol byla jako jeho a Jim O'Rourke tam s ním působil nějaký čas a tady ta deska The Season Reverse je podle mě jako hymna.
0: A píseň?
1: To se jmenuje Season Reverse a deska se jmenuje Camouflage.
0: Jdeme na to.

0: Yes.
1: In 1984, I was hospitalized for approaching perfection.

0: Posloucháte Color Music Radio, posloucháte Fonotouch a desky všeho opravdu teda druhu nám tady dneska vybírá Václav Havelka. Máš pěkný rozptyl, kolik máš desek tak jako celkem?
1: Nemám.
0: Nemáš?
1: Jako,
0: nevím. Poličku?
1: Ne, takovou skříň.
0: Skřínku.
1: A vždycky vidím prostě ty svoje oblíbený hudebníky, jak mají ty zdi.
0: No.
1: Rollins, chápeš, ten tam jezdí takhle na Henry Rollins, na žebříku, že jo. Tohle to o všem všechno ví. Jo. Tak si říkám, ty brďo. Takže mám jako asi skromnější spíš sbírku. Říkám, teďka vlastně je radost to sdílet se synem nebo se synama, kupovat desky jim a tak to bude žít dál.
0: A kupuješ i po světě, když jezdíš.
1: Jo.
0: Cestuješ docela.
1: No, akorát je to takový ten hrozný úděl, že pak táhneš ty kila, máš prostě tu tašku jako zařezanou v těch rukách a děláš jako, že nic u toho check-inu, že nic nevezeš. No, v batohu máš prostě 20 kilo knížek. Takže je to taková jako vášeň, která já jsem to, tak jsme byli právě s klukama v Americe před dvěma lety, já jsem říkal, hele, jako fakt neumíte si to představit, jako opravdu přemýšlej o všem, co si koupíš, a on, že chce samplovat, že jo, soulový desky, jazzový, takže Brooklyn, Chicago, prostě nevím, byli jsme v Statman Records v Detroitu, jo, u Jacka Whitea, prostě úžasný, tak on pak měl úplně zadřený ty ruce a říkal, tati, já už vím, jaký to je.
0: Ty se musíš pak poslat poštou, to zase.
1: No, a jinak jsme teďka poslouchali Silver Juice, což je moje strašně oblíbená kapela taky, 90ky, Drag City, Chicago, David Berman, úžasný textař a vlastně v takový tý jako zase v té klasické představě o zpěvácích. Já mám prostě rád nespěváky. Takže on je pro mě úplně jako ten nejzářnější příklad. Prostě básník ovládá slovo úžasným způsobem. A ta kapela měla neuvěřitelnou sílu v tomto ohledu, že jsi měl pocit, že se to každou chvíli jako rozpadne, ale vlastně to sdělení tam bylo strašně silný. A u těch Low a desky Double Negative, tak když jsem se to pořídil, tak jsem měl pocit, že se mi jako rozbilo stereo.
0: To je to, co nám hrálo teda teď,
1: to, co nám hrálo
0: než
1: teď.
0: Jsme začali mluvit. To, co znělo, jako když máš takový ten chuchvalec prachu na hrotu a ono ti to hraje nějak divně.
1: No,
0: takže tahle deska hraje schválně celá hraje nějak
1: takhle,
0: divně.
1: Takhle celá hraje, prostě a hlavně je to kapela, doporučuji se podívat na jejich diskografii, tak je to takový jako slowcore, hodně jemných jako písniček, jo, opravdu jako takových jako folkových jako jemných písniček a pak vlastně na konci té své kariéry vydali dvě desky tady s producentem BJ Bartnem, tohohle toho typu a ta další deska, co je ještě po tomhle, ta ještě jako vlastně jako hustší v tomhletom ohledu, jo, takže já jsem jako fanoušek tady těch jako extrémů, že to ze člověka opravdu to jako člověka vyžadujete od něj nějakou jako překonat ty věci, tak to mě strašně těší.
0: Čili stejně tak, jako je hi-fi, high fidelity, tak tohle je prostě low-fi a kapela vyloženě si to propsala do svého názvu.
1: No,
0: jmenuje
1: no.
0: se Low.
1: No.
0: Double Negative. Tak to bylo rok 2018. Sub Pop. Mm-hmm. Václave, já ti děkuji, že jsi přišel. Pojď
1: já
0: ještě jednou poznat
1: za pozvání.
0: Na křes desky.
1: Křes desky 24.6. Atrium Žižkov, Support Korut a z hosty tam představím svoji novou desku, která se jmenuje Snake Crawling Up a Broken Ladder.
0: To je, vidíš, to je poslední věc. Jak si to mám vyložit, prostě tady to podobenství?
1: Hele, tak ono se to stahuje samozřejmě k tomu mimo období, kdy jsem jako bojoval s tou páteří.
0: Kdy jsi sotva lezl teda?
1: Kdy jsem sotva lezl a ono se to vztahuje k takový životní energii, který se říká kundalíny, která teda nějakým způsobem má jako proudit tou páteří nahoru. A vlastně člověk vlastně to tak jako symbolizuje i nějaký jako vývoj lidské bytosti v rámci té existence, těch možností, kam můžeme jako dolézt po tom žebříku právě. A ty příčky na tom žebříku jsou ty úrovně toho vědomí. Takže já tam mám tu symboliku toho, že ten žebřík je jako zlomený, že v tu dobu jsem bojoval právě s tím, aby ta energie mohla dobře téct a zase jsem mohl pokračovat dál na té svojí cestě.
0: Čili je to nějaký období, kde to bylo přerušeno?
1: Hmm.
0: A už to zase teče.
1: Teďka to teče perfektně.
0: Tak to je krásný. A ta poslední věc, kterou si od tebe zahraje?
1: Ta se jmenuje I don't want anything.
0: Takže už nic nepotřebuješ.
1: Ne, já jsem úplně spokojený. Děkuju.
0: Díky.

Posloucháte Fonotač, speciál o vinilové kultuře. S Václavem Havelkou už jsme se rozloučili a do 20. hodiny vám ještě pustíme, tak jako vždycky děláme, nějaký novinky na vinilu, který máme exkluzivně jenom u nás v Record Shopu. A protože náladu celkem otevřenou a experimentální jsme tady s Václavem nastavili hezky, tak teď jsme pokračovali v kompilaci Digging Central Asia. A z centrální Asie, tohle nevím, jestli byl zrovna Uzbekistán nebo Tadžikistán, ale podtitul té kompilace je Musical Archaeology Along the Silk Road, takže hudba veskrze ze 70. let, z hedvábné stezky, tak tu najdete na téhle kompilaci, kterou máme ve Fono.cz. A taky těsně před vysíláním pořadu se tady stavil Strange Magic, chlapík z New Yorku, který včera hrál v čítárně Unijazzu spolu s Jenny Richterem. A Strange Magic nám dodal svoje album NYC Animal, New York City Animal, tak koupíte ho ve Fono.cz taktéž a my si z něj dáváme skladbu We All Want the Same Thing.

Posloucháte Fonotouch, stále vysíláme živě z rekordshopu Fono.cz a pokračujeme s deskama, který máme tady u nás v obchodě a baví nás. Tohle je žánrově, se tomu říká jazztronika, takže někde mezi elektronikou a jazzem, ale taky trošku soulem a R&B se pohybují tihle producenti z Londýna, říkají si Blue Lab Beats, album Blue Eclipse vyšlo v roce 2024 a stále ještě k mání na vinylu. Vyšlo na značce Blue Note, což je hezká záruka kvality, jsou tam věci zpívané jako ta, kterou jste právě slyšeli, anebo i takovýhle instrumentální, jako uslyšíte.

Esa Vida Antigua, to je Erasmo Carlos, brazilský zpěvák. A je to krásná skladba z kompilace Late Night Tales. Já ukazuju obal na kameru, ani jsem to vlastně nestihl propagovat, ale nejenom, že vysíláme živě na Color Music Radio, taky s obrazem vysíláme živě na mixcloud.com/phonotouch a na této internetové adrese najdete i archiv od vysílaných pořadů, takže jak dnešní rozhovor s Václavem Havelkou, tak všechny minulé najdete zde a rovnou vás vlastně ještě můžu taky pozvat na příští týden, kdy naším hostem zde v pořadu Phonotouch bude zpěvačka Marta Kloučková a budeme zase se věnovat asi hodně jazzu. Teď jsme vám tedy představili kompilaci Late Night Tales. Spousta umělců už dalo dohromady svoje noční příběhy, svoje Late Night Tales. Tohle byly Bad Bad Not Good a jejich výběr, ale jinak třeba od Bonobo, Jamiroquai, Fortet, spousta lidí a spousta dílů už má tahle kompilace Late Night Tales a většinou je to moc hezký poslech na dvoj LP. A co si teď ještě stíháme představit do konce pořadu, tak je kompilace Funky Chimes Belgian Grooves from the 70s, takže belgický funkový kapely, hodně library music a tohle je tady odpověď na skladbu Kung Fu Fighting, která v 70. letech spustila, nebo spíš taky reagovala na spoustu filmů s Bruce Leem a prostě fenomén kung fu. Tak belgická odpověď je od The Sumos a tahle skladba se jmenuje My Chinese Girl Likes Kung Fu Fighting.

Posloucháte Fonotouch, vysíláme živě z Record Shopu Fono.cz a u nás máme desky všech možných žánrů, ale nejradši máme soul, máme rádi jazz a funk a máme rádi tenhle label, ze kterého jsme si teďka hráli, Big Crown, dřív se jmenovali True Thoughts a je to vydavatelství z New Yorku, na kterém vydává mimo jiné třeba Lee Fields nebo Lady Ray, která nám teďka zpívala, taky L. Michael Sefer, oblíbený projekt z tohoto labelu. A taky, a teď si ještě pustíme jednu právě od nich, ze značky Big Crown, Sunny and the Sunliners. A to je nikoli v současný, ale starší píseň If I Could See You Now. A hrajeme si sedmipalcový singly, to jsou takový ty malý desky s velkou dírou.

Sunny and the Sunliners, posloucháte na Color Music Radio a pomalu se blíží 20. hodina, takže se s vámi loučí Martin Mikuláš, končí dnešní vydání pořadu Fonotouch. Příští týden tedy se na vás těšíme s Martou Kloučkovou, se zpěvačkou, a příští týden ve úterý 26. května by Miles Davis oslavil sté narozeniny. Při té příležitosti jsme tady udělali Milesovi samostatnou sekci v Record Shopu a všechno, co šlo v reedicích i v nějakých starých tiscích někde sehnat od Milesa Davise, tak vám tady nabízíme. Samozřejmě jeho diskografie má desítky alb a spousta těch zásadních tady pro vás máme. Mimo jiné i slavnou to suprafoniáckou licenční desku Milesa Davise, která vyšla s přeloženým názvem do češtiny, protože v Československu v roce 84 Miles Davis, muž s trubkou, v originále Man with a Horn, a v originále tedy vyšla už v roce 1981. Je to vlastně deska, se kterou se Miles Davis vrátil na scénu po nějaké pětileté odmlce, kdy tak trošku vyhořel, nevzal do ruky trumpetu a byl zavřený ve svým newyorským apartmá, moc vlastně nevycházel ven. Tak se vrátil na scénu právě s touto deskou a my se s ní i loučíme s dnešním vysíláním z Record Shopu Fono.cz. Tak čau za týden.

0: Music Radio.
1: Hudba všech barev. Každý večer hudební speciál, vždy od 19 hodin trochu jinak. Čtvrtek, Reggae Night.
0: Color Music Radio. Hudba všech barev.
2: Bailen el oso español.

Thank you.

0: Ty jsi jediný normální. Arošte, víš co? Já ti nechám udělat nos. Jasné. Paní doktorko, uděláte mu to? Ať to stojí, co to stojí. Věříte?
1: Co?
0: Víte, to je jedno, kolik to stojí. Doktor, paní doktorko, vy jste doktorka?
1: Ano.
0: A věříte v Boha?
1: Já? Ne. Nechápu, jak může vůbec někdo věřit.
0: Však proč mě nebol?
1: Však nejsou důkazy. Nikdo ho nikdy neviděl.
0: Však vašu piču jsem také neviděl a věřím, že ho máte.

souvislostmi nebo věcem-událostmi, které spolu v čase nějak souvisí a dávají vám nějaký smysl či význam. A je to pro vás něco jako

Thank you.

Kralok zuby má jak nože a z těch zubů čiší strach. Meky mesr, ach můj bože, ach můj bože, ach můj bože, ach můj bože, ach můj bože, ach můj bože, ach můj bože.

Mm-hmm.

0: tvrdý a složitý. Žádné jaký možná a kdyby.
1: A aby.
0: Nikdo neumí říct, co chtěl.
1: Co bych chtěl.
0: A všichni tady ležou.
1: Já spíš myslím, že tady lidi málo hulej.
0: Myslíš, že to je tím?
1: Kdyby víc hulili, tak by se nemohli tolik lhát. Možná by se i přestali opouštět. Hulení tady prostě nemá zatím vybudovanou tradici.
0: Možná máš pravdu. Ale určitě je takhle zeme pěkně skurvená.

Definitely.

0: Pořad vám přináší penzion u Janča v Lednici na Moravě. Útulné ubytování, kde se budete cítit jako doma a za příznivé ceny. Partnerem pořadu je Arecord Studio. Studio, kde vám převedou vaše rodinné video z videokazet a filmů na DVD nebo flash disk. Více informací najdete na facebookových stránkách Arecord Studio. Zachraňte vaše staré vzpomínky.
1: Dámy a pánové, vítáme vás na palubě raketoplánu Dreamflight. Cíl našeho letu je planeta snů. Cesta potrvá 1 hodinu a zpříjemníme vám ji chill-outovou hudbou. Pohodový let a příjemný poslech vám přeje z řídící kabiny Color Music Rádia Hanka.

Dámy a pánové, jsme v půli naší cesty s raketoplánem Dreamflight a stále vám pouštíme pro vaši pohodu chill outovou hudbu. Cestujeme na planetu snů a příjemný zbytek letu vám z řídící kabiny Color Music Rádia přeje Hanka.

Vážení cestující, Dream Flight s Hankou najdete také v podcastu na webu radiokolor.cz a na facebookových stránkách pořadu. Příjemný odpočinek u poslechu chilloutové hudby vám přeje Hanka.

0: Dream Flight. Hudební pořad na dobrou noc s chilloutovou hudbou pro relaxaci a uklidnění vaší mysli. Dream Flight. S Hankou.
1: Poslouchejte vždy v pondělí a čtvrtek po 23. hodině
0: na Color Music Radio.

Dámy a pánové, za chvíli dokončíme dnešní let a budeme s naším raketoplánem přistávat na planetě snů. Děkujeme, že jste využili našeho vesmírného programu Dreamflight a nezapomeňte, že odlétáme pravidelně každé pondělí a čtvrtek ve 23 hodin pozemského času. Na rozloučenou vám ještě z řídící kabiny Color Music Rádia pustíme poslední skladbu. Dobrou noc a na příští let se s vámi těšíme.

Partnerem pořadu je Arekord Studio. Studio, kde vám převedou vaše rodinné video z videokazet a filmů na DVD nebo flashdisk. Více informací najdete na facebookových stránkách Arekord Studio. Zachraňte vaše staré vzpomínky. Pořad vám přináší Penzion u Janča v Lednici na Moravě. Útulné ubytování, kde se budete cítit jako doma a za příznivé ceny.

Color Music Radio. Color Music Radio. Color Music Radio, hudba všech barev. Na téhle FM.

francouzské vychytávky. Pečlivě vychytané rockové písničky frankofonní hudební scény. Hezký večer, při poslechu 54. vydání našeho pořadu vám přeje František Vich. No a jestli patříte mezi pravidelné posluchače a posledně jste vynechali či nedoposlouchali, tak jen malé upřesnění, že pro dnešek se vrátím k modelu jeden interpret, jedna písnička. Prostě se mi v průběhu posledních týdnů nashromáždilo v pomyslné databázi dost jmen, která ještě v našem pořadu nezazněla a stála by za zmínku. A začneme dnes triem La Poison. Na pařížské elektrorockové scéně je to poměrně nové jméno, i když jde o muzikanty už dost ostřílené a respektované. Kytarista Daniel Jammet, tady používající pseudonym Dr. Fugu, hrával už s Manu Negrou a jeho služeb později využívali takové hvězdy jako třeba Mano Solo, Saez či Gaetan Russell. Bubeník David Menar alias Lars Sonic strávil pro změnu 9 let v zajímavé skupině Le Maximum Quiet. Tu jsme poslouchali v září. V roce 2016 se tihle dva spojují s trochu excentrickou zpěvačkou Sistou Moon a vzniká La Poison. Rok na to jim vychází první EP a v loni i první eponymní album. A ohlas je velice dobrý. Ta muzika je v zásadě hodně variabilní mix rocku a elektrického diska a těch inspirací je citována celkem dlouhá řada. V mých poznámečkách mám třeba B-52s, New Order a Boniem. Vybral jsem Shake It z onoho loňského debutového alba.

Pařížští La Poison. Pokud se vám to nezdálo dostatečně rockové, mám tady hned stylovou změnu. Je to něco jako hodně tvrdý jižanský rock či rockabilly, a nebo až psychabilly. A to v podání skupiny Kryptonix. Pozor, tahle se píše s X na konci, takže neplést australskými Kryptonix. Tahle čtveřice se zrodila v Montbéliard, nedaleko švýcarských hranic, v roce 1992. A na kontě má už 6 alb, když většinu textů zpívá jejich frontman Joe ve francouzštině. Zatím poslední album, poměrně kovově znějící, vyšlo před 2 roky. I tak se ale stále drží kontrabasu. Werewolf Country, kterou jsem vybral, je ale skladba staršího data a objevila se už na jejich prvním albu v roce 1997.

Kryptonix a jejich docela tvrdé rockabilly. Možná bude zajímavé dát hned pro srovnání kapelu zhruba ze stejné stylové oblasti. Jmenují se Electros a proti předchozí kapele se drží trochu více klasického retro zvuku. I jejich historie je úplně jiným příběhem, i když začínali v první polovině 90. let, stejně jako Kryptonix. Jádrem Electros, původně hrající pod názvem Bobcats, byla bratrská dvojice, bubeník Franz a zpívající basista Nico. Třetím v tomhle triu byl kytarista Georges. Jejich jediným albovým počinem se de facto stala kolekce Shock Rock, natočená v Anglii a vydaná v roce 1996. Krátce na to se rozešli. Ještě předtím ale stihli projet slušnou část Evropy. Nico pak pokračoval s metalovější kapelou Hellbats a taky založil aktivní label Pure and Proud. Jeho konec byl ale tragický. V roce 2006 byl zavražděn. Ono první album později doplnilo ještě jedno koncertní LPčko. My si ale dáme skladbu Madman z prvé zmíněné jediné řadovky.

s odstupem času hodně ceněná skupina Electros a jejich nahrávka z roku 1996. Pochopitelně stále v našem pravidelném pořadu francouzské vychytávky. A dáme si pro změnu zase nějaký dívčí hlas, a to v podání pařížské dvojice Disorder Kid. Dost možná šlo jen o krátkodechý projekt, který po pár letech zapadl, ale pár snímků, které jsem nalezl, zní docela sympaticky syrově, tak si myslím, že by bylo škoda jim nedat šanci užít si pár minut slávy i v našem pořadu. Tahle dvojice se údajně potkala poprvé v létě 2013 na letišti při odletu do Turecka. Mluvím o zpěvačce a kytaristce Laure Verekia a o baskytaristovi Valerim Pellegrinim. Takže obě ta jména znějí dost italsky. Nicméně v oněch nahrávkách, které jsou k dispozici a které pocházejí z jednoho studiového session z dubna 2015, zní angličtina. A dvojici tam doplňuje i docela šikovný bubeník. O žádném oficiálním zvukovém nosiči nevím, takže teď zazní jeden kousek z tohoto session. Konkrétně Everybody Knows the High Chic.

dvojice Disorder Kid z roku 2015. Nezapomenu dnes ani na frankofonní část Kanady a tentokrát mám nachystanou skupinu Malajub. Ta sice vznikla v Sorrel Tracy, ale brzy se usadila v Montrealu. Po dvou soukromně vydaných minialbech má v roce 2004 velmi dobrý ohlas, hlavně jejich první album. A kapela se záhy objevuje třeba i na kanadské verzi hudební přehlídky Francopholis. Ještě větší krok udělali v roce 2006 svým druhým albem. Kapela dostává dokonce tři kanadské ceny Félix a trochu překvapivě se výrazně prosazuje i v anglofonní části Kanady, a to přesto, že se drží francouzštiny, kterou anglofonní publikum v zásadě nezná. Takže nic na plát, příčinou je asi ten hudební rozměr. Nejde logicky o žádnou avantgardu, ale spíš o konvenční pop-rockové písničky. Za zmínku asi stojí i jejich vystupování na zimních olympijských hrách ve Vancouveru v roce 2010 a taky hudba ve filmové komedii Trocký z téhož roku. Nicméně v roce 2011 vychází čtvrté album a kapela se odmlčuje a někteří hudebníci se pak představují vlastními projekty. Vybraná ukázka Montreal minus 40 stupňů Celsia je z onoho asi nejúspěšnějšího alba Trompe-l'œil z roku 2006 a objevila se i v reklamě kanadského telefonního operátora Rogers Wireless.

svého času velmi úspěšná kanadská skupina Malajub. V roce 1974 vznikla v Nantes skupina Carol, která se o dva roky později přejmenovala na Kombuji a o další dva roky později vyšel jediný singl, načež se rozpadla. Ten singl je dnes mezi sběrateli hodně populární a najdeme na něm tehdejší docela syrovou reakci na právě se rodící americký punk a novou vlnu. Kombuji jsou dokonce občas označováni za předchůdce punkového hnutí ve Francii. Žeton Kelese Canson, tedy Čekám, až jí bude 15, je právě onen jediný single, kde třeba já slyším ozvěny Dead Kennedys, Roxy Music i Beatles.

0: trochu historie, Kombuji z roku 1978. Zpěvák Albert Chouanet později moderoval jeden rokový pořad na jednom rádiu v Nantes a skupina jako celek se až do současnosti občas objevuje i na pódiu. Francouzské vychytávky.
1: Zdravíme vás. Allianz Française de Pardubice vám přináší Francii do východních Čech.
2: On aime la chanson française.
1: Oui.
0: Hlavně k bluesovým kořenům se vrací trio Dirty Deep ze Štrasburku. Je ale často označováno i za garážovou záležitost a současně je v jejich muzice slyšet i dost folku a country. Ale zase nějací tradicionalisté to taky nejsou a celkově znějí i dost moderně. Počátky Dirty Deep sahají do roku 2010 a po prvním, ještě celkem syrovém minialbu z následujícího roku, stihli do dnešního dne další 4 řadovky. Ta čtvrtá vyšla v roce 2018. Ale pozor, to první minialbum je ještě v zásadě solovou záležitostí zpěváka, kytaristy a hráče na foukací harmoniku Viktora Zbrovaca. Bubeník se přidal až v roce 2012 a basák dokonce až v roce 2016. Teprve od tohoto okamžiku jsou skutečným triem, jak jsem je taky hned v úvodu označil. Dost nabušenou bluesrockovou skladbičku When Do You Believe in God jsem vytáhl ze zmíněného prvního minialba. Takže tím one man bandem je tady vlastně jen Viktor Zbrovaco.

Takové blues může vzniknout i ve francouzském Štrasburku. Dirty Deep. Ještě jednou se dnes vrátíme do Nantes, a to zase za trochu jinou muzikou. Asi ne tak zemitou, ale o to více éterickou. Celkem zajímavý název si na konci roku 2010 dala skupina Disco Anti-Napoleon. I když pravda, občas se dá narazit i na zkratku DAN. Až v letech 2013 a 2014 jim vycházejí první EP desky a záhy pak debutové album s názvem Earth Hand. Z něho jsem vybral skladbu Gremlins.

skupina Disco Anti Napoleon z roku 2014. A zase jinou barvu rockové muziky nám za chvíli nabídne skupina Dača Mondala. Už jsem asi v minulosti vyslovil lehce kacířský názor, že Francie zrovna není zemí oplývající zajímavými hardrockovými kapelami, ale zase ne, že by se něco nenašlo. Tohle trio je jedním takovým příkladem. Pocházejí z Bordeaux a hrají spolu od roku 2009. V jejich stylu odborníci nacházejí třeba vlivy blues, psychedelie, folku i některých orientálních prvků a v řadě tradičních rockových kapel figurují hlavně ranní Led Zeppelin. I když mě se tam připomněli i jindy nezmiňovaní Rolling Stones či dokonce Boston. Ale to všechno je asi nepodstatné. První album vyšlo kapele v roce 2011, druhé pak až po 6 letech. Za to ale pod producentským dozorem Clivea Martena, který svého času pracoval i s Queen, Cure či Midnight Oil. Třetí plnohodnotná řadovka se pak objevila letos pod názvem Hara a z ní si dáme Who Are You?

Dacha Mondala, ač se to nemusí zdát, kapela z francouzského Bordeaux, stále v pořadu francouzské vychytávky. A z tohohle města si dáme ještě jednu kapelu, která vznikla jen o něco málo dříve než ta předchozí. Tahle se jmenuje Alba Lua a její inspirace jsou úplně jinde. Brian Wilson, Ennio Morricone a Syd Barrett. V roce 2013 jim vychází první album Inner Seasons a stávají se jedním z objevů sezóny. Když pominu ještě další dvě EP desky, tak bych neměl vynechat druhou novinkovou kolekci, která vyšla pod názvem Mont de Parc de Mal minulý rok. A z ní bude i dnešní ukázka La Cause. Minimálně zajímavá rytmika a propletené vokály stojí v každém případě za poslech.

0: Podle mě nádherná záležitost z loňského alba francouzské skupiny Alba Lua. Když jsem si docela náhodou před časem pustil následujícího chlapíka, přesněji filmový záznam z jeho vystoupení na festivalu v La Rochelle v roce 2011, hned jsem si taky řekl, že ho musím tak říkajíc lépe omrknout a něco vám potom pustit. Jmenuje se Thomas Fersen a je považován za jednoho z vůbec nejlepších současných francouzských zpěváků a písničkářů. Narodil se v roce 1963 v Paříži pod jménem François-Louis Gontard. To umělecké jméno si zvolil docela zajímavě a skládá se z křestního jména skotského fotbalisty Tomase Boyda a z příjmení švédského milence Marie Antoinetty Hanse Axla de Fersena. V dětství byl spíš samoukem a taky měl vždycky dost blízko k divadlu, s čímž souvisí i jeho veliká záliba v oblékání nejrůznějších, někdy trochu bizarních kostýmů. Přesto všechno vystudoval techniku a živil se nějaký čas jako elektrotechnik. V roce 1988 mu vychází první a zcela neúspěšný singl, ale v roce 1992 nahrává album, které následující rok dopadá zcela opačně a sklízí nadšené ohlasy. Deska mu vynáší i cenu Le Victoire de la Musique. Takže co ten Fersen vlastně hraje? No, je to někde mezi folkem, rockem a šansonem s občasnými inspiracemi i ve vzdálenějších kulturách, namátkou třeba i v židovské hudbě. Přitom písničky umí komponovat a zaranžovat dost netradičně a nápaditě. Když si vezmu třeba ono zmíněné vystoupení v La Rochelle, tak je zřejmé, že má kolem sebe i šikovné instrumentalisty a všichni, včetně Fersena, společně vystřídali i řadu především strunných nástrojů, včetně mandolín, ukulele či oudu. Pokud jde o Fersenův hlas, tak ten je spíš temnější, jakoby kouřový, bez nějakého velkého rozsahu, ale o to více si pohrává s texty. Ty jsou hodně originální a často recesistické. Celkově ale působí, aspoň na pódiu, jako sympatický flegmatik. Vzhledem k tomu, že mu v loni vyšlo už 11. studiové album, tak vybrat jednu ukázku není moc jednoduché. Nakonec jsem sáhl po trochu starším kousku z roku 2003. Le Chaboté, kocour v botách.
1: Je

Thomas Fersen. A Paříž je vlastně i rodným městem skupiny, přesněji tria Baden-Baden. A aby to nebylo opět moc jednoduché, tak název těchto německých lázní si přisvojila třeba i jedna švédská kapela. To bylo ale už někdy v 80. letech. A taky třeba jedna hodně zajímavá chorvatská skupina. Francouzští Baden-Baden debutovali v prvním EP před 10 lety a na kontě jim následně přibyla i 3 řadová alba. A hned to první, Colin z roku 2012, bylo v recenzích přijato velmi nadšeně. Taky si skupina hned zahrála i na tradiční přehlídce Francofolies v La Rochelle. Kapela zní sice dost elektricky, zároveň ale používá třeba i dost akustické kytary. Dočítám se, že jsou někde mezi Sigur Rós a Alanem Sošonem, což nám ale v orientaci moc nepomůže. Takže raději hned ukázka, je z druhého alba z roku 2015 a jmenuje se Je plongé dans le bruit.

Baden-Baden, ale z Paříže. Zatím jsme si dnes nedali nic, co by zavánělo Afrikou, takže to teď můžeme trochu vybalancovat. Pán, kterého jsem vybral, se jmenuje Blik Basi a narodil se v Kamerunu. Tam má v 17 letech i první kapelu, načež se stává členem jiného, už velmi uznávaného, řekněme afrojazzového seskupení Makas, a to na celých 10 let. S nimi také hodně cestuje po světě a uvědomuje si, že hudební průmysl je v domovském Kamerunu hodně pozadu a že mnohem lépe tyhle věci fungují ve Francii, a tak se tam v roce 2005 stěhuje a začíná solovou kariéru. V letech 2009 a 2011 mu vycházejí první dvě alba, ale výrazně se prosazuje až třetí kolekcí v roce 2015. Zatím poslední, čtvrté album s názvem 1958 vyšlo minulý rok a je věnováno hrdinům, kteří zemřeli v boji za nezávislost jeho rodného Kamerunu. Z téhle desky mám i dnešní ukázku s názvem Voní. To bude pro dnešek všechno a na příště už si zase chystám čtyři vybrané interprety, tak jak to probíhalo v předchozích pořadech. Abych nezapomněl, děkuji za všechny ohlasy, hlavně Milošovi a Janě, a zdravím i Mílu, nejspíš do Berouna. A těším se samozřejmě na slyšenou. U mikrofonu byl František Vich.